Rakouská písničkářka Stefanie Gaga si vždycky bere na paškál nějaké téma, jako třeba takzvané diety, anebo takzvaná zdravá výživa, anebo jako v tomto případě odpornou chlastací turistiku na Kanárských ostrovech, kde totiž nenajdete Španěla, protože všichni zaměstnanci od pokojské až po muzikanty, kteří si myslí, že jsou a hrají španělsky, tak jsou z Bavorska. No, pak opravdu skvělá věc Francie Serge de Rec a Vihans Dance a na začátek Italo Disco KB Caps a Catch Me Now, I'm Falling. Taneční party, hity i rarity s Pavlem Bártou.

0: A ještě vám dlužím název téhle skladby Flamenco Turistico.
1: Austropop, ein Hit aus Österreich.

0: No, jak víme, Limahl začínal v kapele Kaja Gugu a naspíval jejich nejslavnější hit Too Shy, ale pak se osamostatnil a spolupracoval třeba s Giorgio Moroderem a zpívá dodnes a skvělé věci. Jednou z nejnovějších je Tell Me Why, pak bude Funky a Eddie T. Hot Danger a začínáme zpěvákem, co si říká Swan. Don't Talk About It z roku 1987.
1: You are really something. I don't believe you. All you do is talk. So

0: Dámy a pánové, přichází Denise Williams. Ta začala zpívat už v roce 1976. Narodila se v americké Indiáně a vydala neuvěřitelných 20 alb a 79 singlů. Ale jen ten jediný byl megahit. Ano, ano, mluvím tady o roku 1984. Let's hear it for the boy. No a ten si pustíme v jeho maxi podobě. Tady je.
1: Maxi from the 80s.

No hned po Maxáči to byly Solid Strangers a Music in the Night a pod námi ještě jeden Natalie Cole, tentokrát žádný Pink Cadillac, ale Everlasting. Takže pro dnešek konec, pokud chcete dál tančit na Oldies but Goldies, je tu Music Only ve stejném multiplexu DAB plus multiplexu, jako jsme my, a party až do 2 do rána, zítra Kuba Melín a Lahoutkáctví a Martin Svátek, co furt má prázdniny, Holiday Edition. Já zase za týden a dokonce ještě CC Catch a Picture Blue Eyes, pak Prince z jeho raného období, kdy se ještě hledal, Controversy a nakonec High Gloss a velká pohodovka You'll Never Know. Mějte se fajn a za týden se opět těší Pavel Bárta.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. V této hluboké noci v hodině mezi psem a vlkem vítává starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Dneska budeme mít hodně moderny, začali jsme Milesem Davisem, to tak nějak, aby jsme nevypadli z rytmu. Bude host, narozeninovej teda, bude to člověk, který hraje na trumpetu, na křídlovku a taky na elektrifikovanou trumpetu. Ovšem bude

Já si myslím, že na tu trumpetu je teda dobrý, jo, to jako o tom žádná, ale trochu se dostaneme k jeho životopisu. Já vždycky, když dělám nějaký ten pořad, má někdo narozeniny, nějaký významný umělec, tak seženu si všechno možný a nemožný, obaly z desek, knížky, něco postahuju na internetu, co se o něm kde mluví a píše. Nakonec je toho tolik, že musím vybírat, protože nevím, co bych tam dal, ale vždycky vybírám, aby to byl nějaký špek, aby to zaujalo. A tady jsem svinsky narazil, milí posluchači. O tomhle člověku neví nikdo nic, ani strejda Google ne, jo, a to už je teda co říci. Pravda, že ve světovém kalendáři jazzmenů, ze kterého čerpám, vydaného v Americe, tak tam John Fumo, tam zmíněný je, je tam zmíněný jeho narození, já vám dokonce řeknu kdy. Narodil se 5. června 1957, což je docela ještě mladěs, dá se říci, a tím to končí. Jo, odebřel jsem Google, tam dokonce odkaz v tom kalendáři jsou vždycky odkazy na Wikipedii, že jo, kde jsou extra články o těch umělcích. Odebřu to a vidím, že nic nevidím. Akorát připomínka, že je potřeba zjistit fakta, doplnit a tak dále a tak dále. O samotnom umělci ani slovo, tak jsem hledal ještě na internetech. Našel jsem asociaci muzikantů v Nashvilleu, jsem říkal Nashville, a bude asi něco do country and western, a není. Tam jsem se dozvěděl, že John Fumo udržuje aktivní program vystupování, nahrávání, skládání a turné. To jsem se toho dozvěděl hodně. No. A taky, že nahrával ze spousta významnými umělci, ku příkladu třeba Crosby, Stills and Nash. Mám tady Celine Dion dokonce, jo, a další a další. A taky jsem tady, mám taky Charlie Hayden tady byl a James Brown. No to je teda skutečně docela řádka umělců dobrá. A taky je tam odkaz Viz doména, kde má stránky, tak jsem si říkal, no tak tam nám Jenda Fumo něco o sobě vysvětlí. Kliknu na tu doménu, já vám ji schválně nebudu říkat z jednoho obyčejného důvodu, protože když jsem na to kliknul, cvak, stránka nenalezena, doména, tam píšou, jo, doména není zaregistrována, to znamená, že je volná. Já vám říkám schválně to jméno, protože to bych naváděl podvodníky s doménama, aby si to zaregistrovali hned, ruče, třeba hned zítra, nebo ještě večír, nebo dneska ráno, to je jedno. A potom, až se Honza Fumo bude říkat, tak si udělám sajtu, ne, a narazí, protože doména je registrovaná. S tímhle fenoménem jsem se už setkal, dokonce i v organizaci státní správy, pro kterou jsem pracoval, a tam jsme dopadli s tou doménou skoro úplně stejně. Ale pak se to nějak vyřešilo. Ale to už zabíhám do marginálních záležitostí. Dáme si další kousek, který se jmenuje Body Rap. Body Rap, tělesný zábal. Tak jestli byste chtěli tělesný zábal, můžu posloužit. Já a John Fumo tedy.

Abych vám pravdu řekl, tak tohle to se mi stalo ve Starom psu, co hraje jazz, to jsem já. Tak to se mi stalo poprvně, jo. Většinou, jak jsem říkal, o umělci vím hrozně moc věcí, jo, a tenhle ten je takový utajenej, skromnej, ale jak poslouchá, to je fakt dobrý, jo. Když vezmeme to Kučo, který jsme hráli předtím, tak to bylo krásně do latiny, tohle už bylo do funku. A teď si dáme V růžový kůži, nebo Do růžový kůže, nebo já nevím, tak nějak, on se blbě překládá ty názvy, jo. Ale může to být taky zajímavý a pak tady mám na jedno velice zajímavou skladbu, ale k tomu se dostaneme V růžový kůži. Přiložte ucho.

Všimněte si, hráli jsme tady pár věcí zatím a jakoukoliv jsme hráli, tak každá je úplně naprosto jiná, jo. Smekám, ještě jednou třikrát klobouček, jak se říká lidově. A fandím tomu chlapíkovi. Já jsem myslel, jako než jsem vzal do ruky jeho desku, dobře, jak si jenom něco přečtu. A tady vidíte, nedám o sobě vědět a přitom se tady dozvím z 5 řádků na nějakom nešvilském serveru, že vydává desítky a vydal včetně dalších soundtracků z muzikálů a filmů. No, pod těžko ště teda. V dnešní době se na internetu prezentuje kde kdo, jo, to každej, já nevím, dámy prominou, ale každej, kdo má do prdele díru, tak se vystavuje na internetu. A teď si představte, nejhorší jsou třeba ty influencerky, nebo jak se jim říká, jo, to je, ježiši, aby zase na mě nevletěly nějaký aktivistky, to by bylo něco. Ty mají hroznej zvyk, jo. Ty tam sedějí před kamerou, žvanějí, okazují svoji domácí mazlíčky někdy, to ještě by šlo. Třeba mají pěknou kočku nebo psa, nějaký ušlechtilý plemeno, že ono, tak člověk se zájmem podívá. Ale pak následuje půlhodinový žvanění o tom, která její kámoška je největší kráva. No, tohle to je jen pro silný povahy. A teď přijde člověk, který nikde nic se o něm nepíše, notabene ještě kdyby nějaký skandály, ani to ne, přijde a zahraje. Já jsem ostatně taky ze staré školy, jak se v jazzu říká, no hezky s nám to tady pověděl, tak tady máš instrument a okaž, no a máte to. Když už teda mluvíme o tom jazzu, jo, tak jak poznáte třeba dobrýho muzikanta v oblasti free jazzu třeba, a nebo vůbec, já nevím, takových těch moderních záležitostí, improvizací třeba, někdo tam hraje 2 hodiny a nějak ta nálada se tam musí vytvořit, jo, abyste rádi, že tu kočičinu nějak přežijete, jo, a tady přijde člověk, prostě nejlepší muzikant, který má co nejkratší kousky, prostě vám to tam napálí a je to jasno. Poslouchejte, to se jmenuje Těžká chvíle.

tady to máte, no. Krátký, mělo to minutu 19, je to jasný, jo. Prostě slyšíte, je to vyřízený, jo. Dobrý aranžmá, všimně jste si těch bicích třeba, já nevím, který zvukový inženýr to dělal, jo, ale tam ty bicí namáčknutý do takového krátkého dozvuku, takový toho typického sandu 50. let, kdy začínali, přelom 50. 60., kdy začínali ty pérový dozvuky ještě, když nebyly takový ty mašinky o digitálních, o tom ani nemluvím, tak to tam bylo všechno slyšet. A teď si dáme, nebudete tomu věřit, jmenuje se to Mozková sprcha. Mozková sprcha, necháme se překvapit, já sám nevím, co bych vám tomu řekl, já tady střílím úplně naslepo, já hraju o člověku, o kterém nevím vůbec nic, akorát vím, že se narodil, já nevím kdy, 5. června, jo, 57., no, hlína tohle.

mozková sprcha, no. A ona je to mozková sprcha už to, že kolik let mám tuhle desku doma, jo. To nevím vůbec, co mám, jo. Pak se člověk podívá do jazzového kalendáře a zjistí takovýhle záležitosti. A notabene nemůže najít muzikanta na internetu, to je ještě větší pecka. A mozková sprcha byla, a teď dostanete teda mozkovou sprchu úplně teda jasnou, protože závěrečná skladba s tímhle muzikantem, který se jmenuje John Fumo, se jmenuje Červené květy. To je čistě transcendentální záležitost, jo? To nevíte, jestli jste někde jdete po ulici, nebo jste v paralelním vesmíru, nebo jako je to v tom Star Treku, v tom seriálu, že tam někam jdete a nevíte vůbec, kam jdete, a když vylezete, tak jste, no, to by jsem se zamotal. Tak to dáme, no. Červený květy.

Zajímavý je, že tahle ta skladba zavírá celý album. Já jsem teda z něho nehrál úplně všechno, jo, ale jo, tam takový docela něco do funky, něco do latiny, jako víš, jaký, jo, co, je to pěkný, zvyknete si na to, řeknete, no vida, toto jede, a pak dostanete šlehu mezi oči na závěr alba, jo, to je dobrý, no. Jinak můžu směle říct, že kráčím ve šlépích tohoto muzikanta, jenom tak skromně, proboha, abyste se nemysleli, třeba už tím tedy, že kdybyste třeba hledali, víte, jak se jmenuju, na stránkách rádia jsem taky vystavený, ksift tam je můj vidět, no tak není o co stát. Kdybyste mě třeba hledali na Facebooku, jo, třeba tam mám někde účet, najdete velký hovno, přátelé, nemám, protože jsem podpírač Facebooku, ano, ať si o tom pan Zuckerberg myslí, co chce, možná, jestli to poslouchá, takže zdravím, jsem podpírač Facebooku. To z toho důvodu, že v mládí jsem byl podpírač vojny, teď už není co odpírat, aspoň ten Facebooček. No a co si dáme na závěr? Takový ty příznivci tradičních věcí, který tady stále hrajou, že jo, na starom Sobicové, že, to jsem já, on za kolik, tak říkají, no dneska jen do, no to je samá moderna, což normální, nebo co? No tak, abyste si jako užili i příznivci klasického swingu. O den pozdějíc, než teda John Fumo se narodil, Jimmy Lunsford, tak dáme moje modrý nebe. To je pro dnešek všechno, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. A při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích, naslyšenou.

0: Ali. And me, we're happy, just we three.
1: Poslouchali jste 236. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

Music Radio. Hudba

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

hotel.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem

step funk, ale ke slavu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem je sám.

0: dancing.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Doňa Mimoňa sleduje pořád sama Doňa.
6: Venezuelské ženy, ten opravdu miluji.
7: Tak milé dámy, to byl náš první host, milosrdná sestra, jeptiška řádu Chlupatiánek. Ještě jednou si připomeňme, že jsme se dozvěděli, že tyto sestry vyznávají 11. přikázání jejich patrona, svatého Chlupatiána, které zní: neoholíš. Ještě jednou vás, milé divačky, zdraví Hanka Hermánkosová
8: a Alena Zapolárnická. Hezký den. Na předešlý rozhovor přijde navázat náš další host, profesor teologické fakulty, karakaský arcibiskup. Pan profesor už je tady ve studiu a vy vidíte, že my bychom se měli maličko opravit, viď Haničko.
7: Ano, Alenko, my na vás, pane profesore, prozradíme, že máte, jak divačky vidí, od narození nepřirozeně velká ústa, čili pisky. Čili vy jste spíš takový arcibiskup. Nebojte se, nejsme zlomyslné, abychom se vám smáli.
8: No tak, Haničko, kontroluj se.
7: Promiňte.
8: Pane arcibiskupe, teda pane profesore, než nám řeknete o životě a díle svatého Chlupatiána, prozraďte nám a našim divačkám, co vlastně přednášíte na vaší teologické fakultě.
9: Podívejte se, dítě.
7: Promiňte, pane profesore, je to od vás hezké, že tady Alenku oslovujete dítě, ale ona sama už má doma dvě dítě.
9: Promiňte, to je ze zvyku, dítě. Ale k vaší otázce. Já už jsem jako malý ministrant nosil panu faráři kadidlo. Takže kadění mě provází celý můj život. Čili přednáším studentům na teologické fakultě, jak správně kadit.
8: Oh, promiňte, pane profesore, to mě zajímá. Já jsem totiž jako malá také v kostele kadila.
7: Zadrž, prosím.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Měli jsme takovej malilinkej technický problém, ale už je všechno v pořádku. Tak tohle byly Flock of Seagulls, moje oblíbené Hej Noracku a jejich I Run. Tak máme čtvrtek, 7 hodin 18 minut a taky máme neděli, protože tam bude probíhat repríza mého pořadu. Tak vám přeju i krásnou neděli a máme lehce po 16. hodině. Jo, to sedí. A tady jsou Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight.

Let's groove all tonight. Tak to byly Earth, Wind and Fire. A jenom mám si říct, že dnes v noci už startujeme na mistrovství světa a budeme hrát proti Jižní Koreji. Zatím nevím, jak si tipnout, ale držím našim palce, aby jim to vyšlo. Bylo by to fajn. Akorát ve 4 hodiny ráno se mi na to nechce koukat. Tak si počkáme na zítřejší vysílání. Hned v 7 hodin ráno vám řeknu, jak to dopadlo. A už se to blíží. Tady jsou Duran Duran, Planet Earth. Tak krásný ráno a krásný nedělní odpoledne.

Tak to byly Duran Duran, Planet Earth. A za chviličku se opět podíváme do Austrálie na moji velmi oblíbenou partu, která si říká Men at Work, čili muži v práci. It's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. A zítra budeme soutěžit o něco velmi zajímavého. Tak se nechte překvapit. Bude to až zítra. A už jsou tady Men at Work.

Tak, it's a mistake. Kouknu se, jaký je teďka počasí. No, je to takový pod mrakem, ale už tam se trošičku trhá i modrá obloha. Má až odpoledne pršet. A tady opět další parta z Austrálie. Ice House. Hey.

Jak jsem včera avizoval, dnes slaví svátek Bruno, tak všem Brunům přejeme jen to nej. A já jsem sám říkal, že popřeju Brunovi Marsovi. Tak tady jsou kluci Mark Ronson a Bruno Mars, Uptown Funk. Tak si to užijeme.

A teď se podíváme na další jízdu, která začala před mnoha lety. Ano, Just Can't Get Enough a Depeche Mode v původní originální sestavě. Ještě tam byli úplně všichni. A bylo to výborný. Stále vzpomínám na skvělý projekt Depeche Mode Symphony Tribute. Taky to bylo skvělý.

Kellyn a jeho rychlí kluci. Tak máme lehce po 7:45. Máme samozřejmě čtvrtek, ale máme i neděli. Taky lehce po 4:45. A teď si dáme Stereo MCs. Chicken Shake. Ježiš, tohle jsem dlouho neslyšel. Chtěl bych vám dát nějaký nový informace, ale zase jsou na internetu jenom negativní, zase válka v Iránu. Jediná pozitivní je, že začíná fotbal. Tak se budeme držet fotbalu a pozitivních informací. Jo? Tak jo, mějte se moc fajn. Držte se a přeju vám krásný den.

A po Stereo MCs přichází banda šílenců, čili Madness. It must be love. To by se vám mohlo líbit a zvednout vám to náladu, když vám parta šílenců hezky zahraje a taky hezky zamluví.

Tak nakonec tady mám jednu pozitivní informaci. Pro ty, co mají rádi velký tepla, tak na konci června má být 35 stupňů. Tak uvidíme, jak to vydržíme. A jak už jsem říkal, dnes slaví svátek Bruno, a zítra Antonie, tak všem Brunům přejeme ještě jednou všecko nej, dáme si Kool & The Gang a jejich Summer Madness. To je skvělý, hrála kapela Madness, teď jsme se bavili o létě, jak to přijde, těch 35 stupňů, a teď si dáme písničku Summer Madness. Tak jo, tak se mějte krásně a těším se na vás zase zítra ráno. Ahoj.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Oh! I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina.

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: a Maskl. I got
1: no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
2: Za podpory Color Music Rádia.
3: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Friky. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 8 minut po 8 hodině. Dneska je, přátelé, čtvrtek, ano, je tady čtvrtek a to 11. června, kdy svátek slaví Bruno. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám dnes slibují dopoledne a v poledne a odpoledne převážně zataženo s dešťovými přehánkama. Někde by ale mohlo být už polojasno a polojasno s dešťovými přehánkama, jako například v Brně, tam by to mělo být dnes nejslunečnější. Tedy zataženější to může být potom na Karlovarsku a v Praze by se mohlo sluníčko odpoledne kolem 4.-5. objevit taktéž a mohlo by být jasno. Teploty ty ranní by měly být kolem 9 až 11 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 13 až 18 stupňů. K večeru se ochladí a to na 11 až 13 a přes noc potom teploty kolem 7 až 10 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře? Dva hudební sety, Oje Papi a věc, která tady ještě nehrála, Funk the Beast, a s tou jsme odstartovali první část toho hip-hopový a rapovýho setu. V té druhé části, jelikož je dneska čtvrtek, se podíváme na breakbeat. Ano, přátelé, čtvrtek zlomenej tak, že by to ani sádra nespravila. Pravidelná nálož zlomený muziky z posledního týdne, to je tedy druhý set mezi 9. a 10. No a neopomeneme ani rubriku Frikolora Infos. Ta přichází na řadu před 9. v repríze před 10. hodinou, je tady s náma od začátku a informuje nás o tom, co nepodstatného, nedůležitého a nezajímavého nám dneska 11. června napsali internety. Plán je jasnej, já se budu věnovat, vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Posloucháš Color Music Radio, je 30 minut po 8 hodině, no a my si hrajeme třeba teď Limp Bizkit, to taky Method Man, následovat budou Naughty by Nature, It's On, a v tomhle rytmu se ponese dalších 25 minut hudební produkce tady u nás na Coloru. Já mezi tím samozřejmě připravuju informace z internetu tak, aby rubrika Free Color Infos, která má přijít před 9 hodinou, přišla v ten správný čas a informovala vás stejně jako vždycky o tom, co nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Tak plán je jasnej? No a my si jdeme dát It's On.

příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia. Já vám ještě jednou přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 54 minut po 8 hodině. Dneska je čtvrtek 11. června. Svátek nám slaví Brunové. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují převážně dopoledne zataženo a deštivo. V odpoledních hodinách. V odpoledních hodinách by se to mohlo začít trhat, ano přátelé, a někde by odpoledne či podvečer mohlo být dokonce už i jasno. To slibují jak ve středních Čechách, tak třeba tedy na Moravě. Co se týče západních Čech, tedy Karlovarska, tam by to mělo být tedy k večeru taktéž roztrhaný, ale až do nějakých 6 hodin byste mohli potkat třeba dešťový přehánky. Pojďme se podívat na teploty. 8 až 11 stupňů po ránu v odpoledních maximech, potom 11, ty to ještě kleslo, až 18 stupňů, k večeru 9 až 14 a přes noc 7 až 10 stupňů nad nulou. Takovýhle teploty nás tedy dnes čekají, ještě ochlazení oproti tomu včerejšku, mám takový pocit, tak píšou tady, kde je to léto. Tak ono, docela už teplo bylo, ale je fakt, že 11 stupňů přes den není úplně ideální takhle na 11. června, ale aspoň jsou tam dvě jedenáctky. To jsou informace o tom, jak by to mělo vypadat s počasím, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodina. Musím říct, že dneska to není ani žádná hitparáda s informacema z internetu. Pojďme se tedy podívat, co jsem si pro vás pro dnešní den vybral za informace, které nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. 5 zásad pro rozhovory na tenkém ledě, abyste druhého zbytečně nezraňovali. V každodenním životě se někdy dostáváme do situací, kdy je třeba otevřít téma náročná, křehká nebo emočně nabitá. Může jít o sdělování nepříjemných zpráv, řešení tabuizovaných témat v rodině nebo o komunikaci se zranitelným člověkem. Senzitivní neboli citlivá komunikace je záměrným způsobem vyjadřování, který kombinuje věcnou otevřenost s hlubokou mezilidskou ohleduplností. Jejím cílem není realitu, tedy lakovat na růžovo nebo se vyhýbat nepříjemným faktům, ale předávat informace takovým způsobem, který zbytečně nezraňuje, nevyvolává agresi a bere ohled na momentální psychické rozpoložení druhé strany. Vytvořte bezpečné prostředí a hlídejte načasování. Aktivně naslouchejte a nesuďte. Využijte sílu empatického uznání a mluvte jasně a laskavým tónem. Také respektujte limity a nechtějte se vše vyřešit i hned. No a my jdeme dál, další informace, sorry, ale nemáte štěstí v lásce, jen si vybíráte stejný typ lidí. Je to zase tady, tentokrát jste si říkali, že to opravdu vyjde, jenže přání je otcem myšlenky. A tak teď sedíte s kamarády nad vínem a opět říkáte, že prostě máte smůlu v lásce, že všichni normální lidi jsou zadaní, že vám osud do života posílá prostě jen ty špatné lidi. Proč nás přitahuje to, co nám ubližuje? Psycholog John Bowlby přišel v 60. letech s teorií attachmentu, tedy zkráceně řečeno jde o to, jakým způsobem jste se jako dítě připoutali k rodičům. To si nesete do každého vztahu. Každého, bez výjimky. Existují 4 typy, tedy secure je ten, kdo se vztazích cítí přirozeně dobře, důvěřuje a nepotřebuje neustále ověřovat, jestli mu na vás záleží. Pak je to anexius, ten, kdo pošle zprávu, uvidí zobrazeno a další 40 minut analyzuje, co to znamená. No a disorganizate je kombinace obojího. Tenhle člověk chce blízkost, ale zároveň se jí bojí. A teď, dámy a pánové, přichází to nejzajímavější. Anoxios a I want I dead, don't. Typy se totiž přirozeně přitahují. Je to jako magnet, jeden potřebuje neustále ujišťování, druhý mizí přesně ve chvíli, kdy ho ten první nejvíce potřebuje. A výsledkem je dynamika, která se cítí jako nejintenzivnější láska vašeho života.
Zavolejte někdo Freuda, láska je totiž jako droga, říkáte si, že chcete stabilitu, vybíráte si však chaos. Proč? Výzkum psycholožky Cindy Hazen z roku 1987 ukázal, že vzorce připoutání z dětství se překvapivou přesností opakují v dospělých stazích. Překvapivou pro vás samozřejmě. To, co se říká, že chcete, a to, co se vybírá, jsou dvě různé věci. Chcete někoho spolehlivého, ale spolehlivý se vám zdá nudný. Chcete klid, ale klid bez napětí nevypadá jako láska, protože láska ve vašem vnitřním slovníku znamená intenzita, nejistota a pocit, že si vztah musíte každý den znovu zasloužit. Tak tady jsou další věty. Já bych to shrnul větou, kterou mi říká jeden můj kamarád a kterou já mám rád, a ten říká vždycky, jaký šel, takovou potkal. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká toho, co bylo dřív. Slepice nebo vejce, galaxie nebo černá díra. V astronomii si nikdy nemůžete být jistí. No tak co bylo dřív, Země nebo Slunce? Vznikla dříve černá díra nebo galaxie? V jejíž centru se ona díra nachází. Nechci lézt filozofům do zelí, takže první otázku necháme stranou. Na tu druhou jsme měli nejméně po 2000 letí jednoznačnou odpověď. Kniha Genesis říká, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a teprve třetího dne umístil světla na nebeské klembě, aby oddělovala den od noci. Tak to asi není úplně to, co bych chtěl vědět. Otázka černé díry se týká ještě hlubší minulosti. Krátce po vzniku vesmíru začaly z oblaků plynu vznikat první hvězdy. Díky gravitaci temné i viditelné hmoty se spojováním z hluků hvězd a oblaků plynu vytvářely galaxie a v hustých jádrech těchto galaxií se hroutily hvězdy do černých děr, které rostly pohlcováním plynu a hvězd z okolí a vzájemného splývání. Už nevím, co bylo na začátku. Černá díra nebo galaxie? A nebo vejce? Přátelé, to byly informace, které jste nepotřebovali vidět. Dneska to bylo úplně dokonalý, to opravdu nepotřebujete vědět. A teď už informace o parťácích tohoto pořadu, o parťákem pořadu Frikolora. Není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu tedy pomáhá firma ProDance. Distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a já už tady rukou šátrám, přátelé. První by měl být Ivory a Full Fat, první věc, která rozezní dnešní breakbeatovej set, a nebude to žádná pohodinda, jsem už o tom přesvědčen, a to nás čeká už po reklamě. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Radio a teď už reklamní blok.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 9 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
7: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

posloucháš nejdivnější pořad v českým éteru, Frikolor, ano přátelé, i takhle může znít ranní vysílání. No a tohle je Fade It Quick a pokračovat bude Arm Style a jeho Crazing. No a v tomhle rytmu se ponese zbytek dnešní Frikolory.

Stánku na Mejdan, přátelé, ano, je to tak. Mejdan se uskuteční už dnes a to koncert Praga Union v Riegerových sadech začíná se v 7 hodin, je to křest nové desky, tak pokud byste chtěli, máte stále možnost, samozřejmě Prago, Legendary, Adam, Dev, Kato, je jedno, jak mu budeme říkat. Tahle deska tedy je zase tak trošku, dá se říct, temnější, já ještě nemám úplně najetou, ale s Adamem jsem se o ní bavil, když jsme hráli Pimp Pong teď v pátek na dráze a já jsem jí přirovnával trošku k Desorient Expressu, on říkal, že to asi není úplně správná tedy záležitost v rámci přirovnání. Každopádně pozvat vás chceme, Color Music Radio rozhodně zve na takový akce, jako je třeba právě koncert Praga Union a to dneska v Riegerových sadech začíná se už 7 hodin, takže pokud nechcete přijít tedy okřest týhletý desky, rozhodně byste tam neměli chybět.

Další parádní věc, tohle je Face and Book a jejich Badapo, za chvíli Brian Contacto a stále pořád jdeme v aktuálních věcech, novinky z posledního týdne v rámci breakbeatu. Ano přátelé, takhle může znít vysílání vašeho oblíbeného rádia.

Mnoho odstínů breakbeatu, 640 minut po 9. hodině, za chvíli si řekneme informace o parťácích tohohle pořadu. A já mám pro vás ještě další novinku, Virtual Sugar 7.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za grancem má mikrofonem DJ Friky, Sugar Seven, tady tato věc a já samozřejmě pro vás mám i další věc a to se týká informací o parťáku a parťákem ve čtvrtek nebývá nikdo jiný než growshop.cz, který se zabývá indoor a outdoor pěstováním. Dnes bych vám rád řekl něco o úsporných LED světlech značky Sun Pro. Značka Sun Pro přišla na trh s několika novinkami. Nová Sun Pro Sunboard 2.0 je vysoce výkonná LED deska, navržená pro profesionální indoor pěstování rostlin. Díky výstupu 2,5 tedy joulu, mol joulu, střední spotřeby a vyváženému spektru světla poskytuje ideální podmínky pro růst i květ rostlin v uzavřených prostorách. Sun Pro LED osvětlení bylo vyvinuto speciálně pro indoor pěstování a každý moderní grower si tady vybere to své. Pro Sun Pro LED osvětlení budete mít stále silné, zdravé a stabilní rostliny, až dvojnásobný výnos a ušetří vám čas a energii peníze. Po letech vývoje studie se Sun Pro LED osvětlení rychle stalo jedním z nejspolehlivějších světel na evropském trhu. Každá jejich řada má něco do sebe, takže to běžte omrknout exkluzivně na growshop.cz. Já jsem teď někde zahlídnul, že se opět tedy chystá nějaká novela zákona, která by měla dokonce zakázat CBD. Já už se v tom začínám pomalu a jistě ztrácet. Teď, když jsme měli tedy první, dá se říct, takový uvolnění a začalo to být jako v normálním tedy světě, tak se možná zase vrátíme zpátky tam, kde některé rostliny prostě jsou zakázaný a potíraný a CBD navíc pomáhá spoustě lidem, tedy jak se všeobecně už ví, ať už je to placebo, nebo ať už to opravdu pomáhá, to už je na každém, ale prostě opravdu CBD používá spousta lidí na spoustu různých věcí, takže mně to přijde opravdu postavený na hlavu, ale když se něco dá postavit na hlavu, tak my to určitě uděláme, že? Pojďme zpátky a ještě zmíním, že samozřejmě growshop.cz má taky rozjetou akci a to Cali Trip, takže pokud byste se chtěli jít podívat do světa, kde je tedy v podstatě tohle legální a dá se tam s tím obchodovat, můžete si koupit, co potřebujete a nikdo vás tím tedy nezatěžuje, protože prostě některý lidi by si chtěli koupit některé věci kvalitně a ne pokoutně. Samozřejmě ideální je si některé věci udělat sám, to je jasný, ale některý lidi to prostě nemůžou zvládnout, ani to třeba nejde. Máme tady nedaleko jednoho, který s tím má trošku problémy, takže toť Cali Trip, pokud byste chtěli soutěžit, tak growshop.cz, seedbank.cz a máte možnost, pokud nakoupíte více jak za 5 kilo, se dostat do slosování tady z téhletý soutěže, která vás vezme do Ameriky, a to konkrétně na Cali Trip, který pořádá společně právě dvojice těchto firem.

0: Music Radio. Pořad Frikolora. Za gramce má mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 650 minut po 9. hodině. Dneska je, přátelé, čtvrtek 11. června. Svátek slaví Brunové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že počasí bude a mělo by být v poledne a dopoledne převážně zataženo a deštivo. V odpoledních hodinách by se to mohlo začít trhat téměř v celém našem území. Někde dřív, někde už by se to mohlo trhat teď, třeba v Brně. Ve Varech, ale až třeba kolem 6. hodiny. Pojďme si říct, že teploty ty raní by se měly pohybovat mezi 9 až 11 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 13 až 18 stupňů, k večeru se ochladí na 11 až 14 a přes noc potom teploty kolem 7 až 10 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. 5 zásad pro rozhovory na tenkém ledě, abyste druhého zbytečně nezraňovali. V každodenním životě se někdy dostáváme do situací, kdy je třeba otevřít témata náročná, křehká nebo emočně nabitá. Může jít o sdělování nepříjemných zpráv, řešení tabuizovaných témat v rodině nebo komunikaci se zranitelným člověkem. A tady jsou. Aktivně naslouchejte a nesuďte. Za B. Využijte sílu empatického uznání. Za C. Umluvte jasně s laskavým tónem. A za D, A, B, C, D je to taky. Respektujte limity a nechtějte vše vyřešit hned. Totiž senzitivní témata v sobě nesou velkou emocionální zátěž a málo kdy se dají kompletně uzavřít během jednoho rozhovoru. No a my pokračujeme dál. Další sorry, ale nemáte ještě neštěstí v lásce, jen si vybíráte stejný typ lidí. Je to tady zase. Tentokrát jste si říkali, že to opravdu vyjde, jenže přání je otcem myšlenky. A tak teď sedíte s kamarády na vínem a pivem a opět říkáte, že prostě máte smůlu v lásce, že všechny normální lidi jsou už zadaný, že vám osud do života posílá prostě jen ty špatný. Osud za to ale nemůže, algoritmus Tinderu za to také nemůže, Merkur v retrográdě také za to nemůže, i když je to teda lákavá výmluva. Za volantem sedíte vy a jedete pořád stejnou cestou. Máte vzorec a ten vzorec jste si vybudovali sami dávno předtím, než jste si stáhli první dating appku. Nepříjemná zpráva trochu je, ale surprise, surprise, je tu prý řešení. Proč nás přitahuje to, co nám ubližuje? No tak to jsou různý druhy typy lidí. No a některý tady píšou se tedy: dámy a pánové, přichází to nejzajímavější. Anixios a Avodant, tedy typy, co totiž přirozeně přitahují, je to jako magnet a zároveň jsou odlišný. Jeden potřebuje neustále ujišťování, druhý mizí přesně ve chvíli, kdy ho ten první potřebuje a výsledkem je dynamika, která se cítí jako nejintenzivnější láska vašeho života. Ale není tomu tak, je to jen stará bolest v novém obalu, ale fakt hezky zabalená. No a tak tady píšu, že bychom měli zavolat Freuda, láska je totiž droga a říkáte si, že chcete stabilitu, vybíráte si prý však chaos a pohodlný příběh. No, no, svalovat všechno na neštěstí v lásce je pohodlný příběh, snímá z nás odpovědnost, dává smysl opakujícím se zklamáním a zkrátka nám tak nějak nalhává, že problém není v nás, jenže pravda je jednodušší a zároveň nepříjemnější. Opakujete vzorec a vybíráte si stále dokola ten stejný typ lidí. Dobrou zprávou ale je, že vzorec se dá změnit, jen to chce udělat jednu nepříjemnou věc, a to přestat hledat chyby v těch druhých a začít se ptát, proč vás přitahují pořád ti samí lidé. Já už jsem to tady říkal a mně se to strašně líbí, já to občas používám. Můj kamarád, je to lékař, bych ho chtěl pozdravit, ten říká, jakej šel, takovou potkal. No a poslední informaci, kterou tady pro vás mám, bylo dřív vejce nebo slepice, galaxie nebo černá díra. V astronomii si nikdy nemůžete být jistý. No a tak tady píšou, že otázka černé díry se týká ještě hlubší minulosti. Krátce po vzniku vesmíru začaly z oblaků plynu vznikat první hvězdy. Díky gravitaci temné i viditelné hmoty se spojováním z hluku hvězd a oblaků plynu vytvářely galaxie. A v hustých jádrech těchto galaxií se hroutily hvězdy od černých děr, které rostly pohlcováním plynu a hvězd okolí a vzájemným splynováním. V jádru naší galaxie tak máme černou díru o hmotnosti 4 milionů sluncí, ale pozor, tato krásná představa může být novodobou knihou Genesis. Možná je to úplně obráceně. Člověk, aby si vybral. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. A na co se zeptáme, Martina? Na slunce, anebo na galaxii, na černý díry, po těch možná Marťa zví úplně nejvíc, nebo o tedy stazích. Přátelé, kamarádi, dobré ráno, Martine.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Já jsem si říkal, že na černý díry se tě ptát nebudu. A co stahy? Máš nějakou zkušenost, že si vybíráš pořád stejný typy?

0: prostě minulý život.
1: Vlastně jsi to dělal sám, tak jako bylo v tom článku prostě.
0: Jo, jo, to je jasný.
1: Všechny články, které jsou ve Frikoloře, jsou prostě podstatný, důležitý a zajímavý, i když to říkáme obráceně.
0: Je to tak.
1: Je to tak, já vím, že ty Frikolora Infos miluješ. Pojď nám říct, kamaráde, co jsi pro nás připravil jako první věc dnešního Holiday Edition?
0: Hele, na úvod, taková nová věc, já už to hraju nějakou dobu, Crash, ale není to DJ Crash, aby si se myslel. To je nějaký Crash, já ho moc neznám a mám od něj dva tracky a tohle je s Andersonem Parkem, taková pěkná současná R&B věc, no.
1: OK, na současné věci já se těším. Takže my jdeme ladit Holiday Edition. Martin nám to vysvětlil, Martin se taky vyzná, co si budeme povídat. Teď už ale tedy jeho pořad mezi 10. a 12. hodinou. Lukáš Admirál Kolíbal vás ještě chce pozvat, přátelé, protože mi psal dneska nejen ohledně Praga Union, který vystoupí tedy dnes a to v Riegerových sadech, ale taky píše, že třeba Freddy Drop z Nového Zélandu budou v Arše Plus a to 13.6. A nebo Masta Ice a Champion Sound Café Lese 13.6. Já jdu radši pryč. Přátelé, kamarádi, mějte se krásně, podívejte se na naše stránky, podívejte se na internet, kam můžete jít, protože já jdu spát. Díky za pozornost a čau.

0: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Masklo.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během v

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: I got no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
3: Za podpory Color Music Rádia.
4: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
5: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
6: Sex Appeal. To nejlepší z

Já toho pro vás dneska mám docela dost nový muziky a i třeba v rámci Holiday Slow Jam dneska tenhle ten speciál, tak mám nový slow jamový věci, který myslím,

zajímavá akce, to se v Holiday Edition občas děje. No jinak tohle byl Ricky, Ross, Boss, samozřejmě Maybach, jinak K. Michelle na featu, i v Tainu. Já jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, od tohle Childish Gambino. Taková vlastně zpěvná záležitost, už taky staršího data.

Nejúspěšnější věc tohoto alba, posledního alba od Bruna Marse. I just might. To je jasný track, který myslím docela dost za to stojí. Stejně jako ta následující věc. Tady jsou Lawrence. Nová záležitost, která se jmenuje Rain.

také typický Lawrence, tohle ta věc, Raincheck. Teď už je novej, tady je PJ Morton, věc, která se jmenuje Mutable.

ta nová následující věc, kterou vám chci nabídnout, je už projekt, který se jmenuje The Choir Room. No, The Choir Room společně s Fredem nahráli tuhle věc. No, rozhodně stojí za to, poslouchejte sami.

tak po dlouhý době bych řekl gospel, který se mi líbí víc. The Choir Room a taky samozřejmě Fred Hammond. Love Never Fails.

0: Friky, my jsme vyprávěli ve Frikoloře, že s Adamem jeli v Brně, myslím, že to bylo. A že tam dokonce vystřelili tuhle věc, teď nevím, jestli jsem to pochytil správně. Dlouho jsem neslyšel, tak dneska vodopády v Holiday Edition, ale tak samozřejmě záměrná záležitost dneska v Riegerových sadech. Pragonion, nová deska. Slyšel jsem zatím jeden track společně s Paulím, docela pěkný i beat. No ale já bych vám zahrál ještě od Praga vlastně jinou věc, ale to, on je jenom na featu, ale já už jsem tady tuhle ukázku hrál, teď mám k tomu další příležitost, nemyslím, že dneska zazní, ale taky asi určitě, protože to není Prago záležitost. Takže to jsou mutanti, kteří hledají východisko. Já jsem tuhle věc slyšel Fonotač. Dneska čtvrtek, no, dneska Fonotač taky mimochodem, to je skvělý pořad, doporučuju. A jinak mutanti hledají východisko společně s Prago Union, nahráli tuto věc Tři zlaté zuby, děda vše věda. To je pěkná věc, za úplně jiný sound než samozřejmě vodopády. A to je taková lehká pozvánka na tenhle ten koncert dneska Prago, který představuje novou desku. Novou desku zatím nemám, takže možná bychom si zítra, to už bude pozdě, zahráli ten track s tím Paulím, který bych si zatím opatřil, ale zatím si tady dáme tuhle tu věc. Docela mě to baví, posujte sami, a abych do toho nekecal. Teď to začíná.
1: Když jsem byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej,

0: pořád je to ten track Mutanti hledají východisko, taky Prago. No tak pozvánka na dnešní koncert v Rýgráčích, tedy po 7. hodině. No a samozřejmě Lukáš Kolíbal bude mluvit o tomhletom koncertě. Stejně tak bude mluvit o Master Ace Champion Sound. V pátek v Jihlavě na náměstí, někdy odpoledne. Někdy během dne, to vám ještě upřesní Lukáš Kolíbal. No a taky v neděli. Tuž v Praze, Kafe v lese.
1: Posloucháte Holiday Edition.
0: Ano, to je pravda. To je pravda.
2: Marně hledáš cestu nahoru.
0: Tady je Master Ace.
3: Young black intelligent, this is not a first, but it feels like a curse and it weighs like an elephant. Heavy on my mind cause I feel so irrelevant. Heavy on my heart, it's like I'm smart for the hell of it. Heavy on my soul as I stroll through the Villagin. Stranded on this island, feel like I'm Gilligan. Friends got jail and then they got bail. Stress that I'm under, I just

0: Taky right tady byli, myslím, že v minulém roce jsou v myší.
1: Sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we gonna help you on how we just chill.

0: Profláklá to záležitost, hraje třeba Friky i třeba Lukáš Kolíbal. To už je tady závěr první vysílací hodiny, za chvilku jsem zpátky. Holiday Slow Jams.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Right by Chuck Diesel.
0: Posloke Radio. Kazdi Utari. Astartek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Doshesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono CZ.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobou.
7: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
7: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosad podcastu na webu radiocolor.cz.
8: Let's party, let's

tak na úvod, hledej Slow Jams na ten projekt TGT, Tyrese, Genuine a Tank. Tyhle tři R&B zpěváci se spojili a udělali

tohle to jsou, jmenují se Century, Don't Mind, jejich současná záležitost. Hodně úspěšnou věc má teďka i, možná se čte Elijah, možná Elia. No tak Elijah Connor. Akorát ten zvuk, já docela žasnu, co se dneska děje vlastně v té muzice i hlavně tady v tom slow jamovém odvětví, v té R&B muzice. Jaký prasácký zvuky se dělají.

No, dnešní slow jammy jsou teda z té současné vlny. Tady je zpěvák, který se jmenuje Isaiah Falls, asi tedy si to čte. Zajímavá věc. Tato věc, která se jmenuje Taboo. Posloucháte Holiday Edition, Holiday Slow Jam.

0: some for me. No a Stockley, Stockley Williams z Mint Condition má novou věc.
1: Yeah, I know.
0: Zajímavý sound. Vymakaný zvuk. Tohle věc, která se jmenuje Needs Love. Také tohle je novej Stockley, teď je v Holiday Slow Jam.

Money Long. Posledního jeho alba, tohle je Revenge, jinak titulní věc. No teď je trošku gospel ještě. Fresh Start, Worship. A taky Marquise. Tato gospelová, trošičku i popová věc.

jednu věc, takovou tentokrát spíš tady countryovou záležitost. Keith Urban vydává 20. Vlastně album cover verzí 10 věcí plus jedna původní věc. We Go Back s Michaelem McDonaldem, to vám hraju. Dost často. Toto je další cover, který vyšel. Také samozřejmě ze 70. let Walter McEgan.

No, když jsem se přečet, že tady cover udělal i Keith Urban společně s Little Big Town, tak mi to udělalo velkou radost. Magnet and Steel.

úspěšná, mega úspěšná, tohle La Langley. Předposlední věc ode mě pro vás, no a tu poslední taky obstará ženský skvělý vokál. Tohle je skvělá Kelly Price. Na závěr Holiday Edition a Holiday Slow Jams. Tato ukázka, která se jmenuje The Rain.

No tak tato holka za to umí taky pěkně vzít. Když jí zvučí, to musí být taky docela zajímavý, u toho bych chtěl být. Kelly Price. Věc, která se jmenuje The Rain.

to je Kelly Price. Moji milí, těšilo mě, malinko přetahuju a omlouvám se Lukimu, tak za chvilku už další program Polední meny. A samozřejmě soutěžení, nebo hlavně tady povídání o všech akcích, které se teď dějou dneska Praha Union. V Rigráčích, jinak taky v pátek v Jihlavě na náměstí Masta Ace, v neděli v kafe v Levse. No je toho hodně, Lukáš Kolíbala vám o tom řekne víc. Mějte se krásně, ať je fajn, čus, nazdárek.

0: 14. června v Praze, Kafe v lese, další Boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to. Za podpory Color Music Rádia.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin.
2: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

Její. Příjemný, krásný odpoledne. Vám na vlnách Color Music Radio srdečně přeje Lukáš Kolíbal. Krátce po 12. Jsme se přehoupli do odpoledního programu a zároveň pokračujeme v živém vysílání. Martina Svátka střídá Lukáš Kolíbal a budu vás provázet následující hodinou. A jak mi Martin tak hezky nahrál s těma Inner Circle, tak navazujeme. Tohle byl Kapaka Pyramid ve spolupráci s brazilským kytaristou, který se říká Bahomeho, věc jménem Ja is in control, neboli Bůh to má pod kontrolou. A tohle to je taky Jamaika, takový R&B track jménem Journey a zpěvák se jmenuje Diany, D-Y-A-N-I, a potom taky ukázka z nový desky Vibes Kartela, která vyšla v pátek. Včera v noci jsme měli reggae speciál tady u nás na Koloru a zjistil jsem, že je hromada dalších novinek, které jsme si dali včera v noci premiérově, a tak, taková malá ochutnávka teď pro vás v rámci poledního menu, a potom kdybyste to chtěli slyšet celý, tak buď v neděli večer se střih od 22. hodiny, a nebo herohero.co/admiral-kolibal-special pro reggae lovers. Tam si to můžete poslechnout. Nicméně dneska vás taky čeká Master Ace, který už míří směrem do Čech. Čeká ho i jihlavský koncert a pražský koncert. Budeme i soutěžit o volný vstup. A taky se podíváme, kdo vyhrál lístky na čtvrteční křest Prago Union a tak dále, a tak dále. Díky Rowito at the Controls a taky MacPart.cz a nakladatelství Darmagaya. Posloucháte polední meny. Od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal.

Jojo, Vibes Cartel. Asi jediný rádio v České republice, který vám z této nové desky už něco zahrálo. Color Music Radio, posloucháte Polední menu. Včera jsme si hráli v premiéře z této desky, která vyšla v pátek. Hned tři věci, dneska takhle na ukázku jedna aspoň. A ještě jedna novinka, která vyšla taky v pátek z Jamajky, legendary dancehallový hlas jménem Coty Rongs, známý mimo jiné díky megahitu Limba Limp. A tady na téhle nový desce, která se jmenuje Blacklist, která vyšla v pátek, hostuje mimo jiné král Loves Roku Beres Hammond. A jejich společný song se jmenuje Way to Go.

Bonjour Anton a Trey Songz, slušný relic klasiky jménem Street Life. Posloucháte Color Music Radio, polední jmeny, za podpory Roy to Ice Cream, tradičně doporučuji jejich nanuky nebo kornoutový zmrzliny ze Šumavy bez cukru, který jsou ro, jak říkají jamajčani Ital, protože jsou bez chemikálí, ale prostě zdravý mesání mražený, Rowito. Ice Cream nebo Ice Dream, tohle byl remix Salama Remyho a my si dáme ještě od Remyho jeden remix. By the way, a někdo víte, kdo tohle je?

Tak, kdo jste trefili? Jackson 5. A samozřejmě rodinná kapela rodiny Jacksonů, to znamená ten front voice, to byl mladý Michael Jackson, tady v remixu Salama Remyho. Slušná věc, ne? Posloucháte Polední meny na Color Music Radio a když už zazněl teda Michaelův hlas, tak si dáme ještě song, který jsem objevil až relativně nedávno. Z desky Invincible. A vždycky, když ho zahraju, tak se ozve jeden kámoš, že to zrovna poslouchají, tak schválně. Jinak komunikovat se mnou můžete přes lukas@radiocolor.cz, to si někam uložte, protože tam taky se odpovídá na soutěže a za chvilku vás čeká soutěž o dva vstupy na nedělní koncert Masta Ace s kapelou Champion Sound, o tom za chvilku. Tady Michael Jackson a Motýlci.

Jo, Mary J. Blige a Anderson .Paak z jejího alba Good Morning Gorgeous. A když Anderson .Paak, tak taky Bruno Mars, protože ve čtvrtek Bruno má svátek společně s Barnabášem a Brunhildou. A když to posloucháte ve středu v premiéře, tak slaví Gita, Margita a Greta. A Luna je v Beranu, element oheň u rostlin plot, a u nás u lidí Beran ovlivňuje samozřejmě hlavu, mozek, obličej, životní sílu. To jsou ty Berani, jak bouchají hlavou o zeď. Takže nestresujte, masírujte, dýchejte. Odpočívejte. Co to je? A Bruno, sorry, že ti do toho takhle povídám, ale chtěl jsem ještě říct, že za malou chvilku už ta slibovaná soutěž o vstupy na Masta Ace, velkou hiphopovou událost tohoto týdne. A podíváme se, kdo vyhrál lístky na Prago Union na čtvrtek.

0: co má říct?
1: Admirál Kolíbal je bůh! A poslouchá Color Music Radio.
2: Teď je ten správný čas spustit vám Masta Ace, který vystoupí v Praze už tuto neděli 14. června v klubu Kafe v lese s živou kapelou, pražskou kapelou Champion Sound. Naprosto výjimečná událost, protože Masta Ace jede turné ke svému albu Disposable Arts, který vydal před 25 lety roku 2001. Jedno jeho velmi speciální a přelomový album, který je celý koncepční. To znamená, že to je celý hodně o kreativitě a o tom vstoupení do systému a jak si s tím vypořádávat a proč dělat vlastně kreativní, tvořivou záležitost. Dneska kliknete na AI a ono vám udělá prd, ale kde je kreativita? Není kreativita, jenom cvakáte a zkoušíte, co vám ten počítač vyhodí, ale to, že přemýšlíte nad těma věcma, jak to namalujete, jak to vyfotíte, jak to nahrajete, jak to zaspíváte, to je krásný proces, kterým vás chci podpořit, ať už vás baví vyšívat nebo zpívat nebo cokoliv jiného. A myslím, že i právě to je podstata této desky, tak jak to chápu, kterou Masta Ace natočil před 25 lety. A u příležitosti tady tohle výročí se rozhodl, že ji zahraje celou naživo. Vybral si k tomu právě pražskou kapelu Champion Sound a hrajou tu desku celou od začátku do konce, včetně všech skytů. Je u toho i jeho manželka Leší, která zpívá vokály a zkrátka dobře, a jsou u toho výborný projekce, který vznikly vyloženě k tady této evropské turné, která právě teďka probíhá. Pánové už se vracejí někde od Belgie, včera byli v Drážďanech a v pátek budou v Jihlavě na hlavním náměstí, ale tam asi nevím, jak to bude s těma projekcemi, a potom klubovej jediný koncert v Čechách bude tuto neděli 14. v klubu Kafe v lese v rámci Boomboxu. A protože Boombox pořádá Afro a já, tak vám můžu poslat do Etheru dva volné lístky na tuhle speciální akci. A zeptám se vás, najděte si aspoň tři tracky z této desky, který si poslechněte a napište mi jejich jméno na lukas@radiocolor.cz a napište mi, u jakého labelu ta deska vyšla. lukas@radiocolor.cz, názvy třech songů z desky Disposable Arts a u jakého labelu vyšlo toto kultovní dílo Masta Ace, a soutěžíme o dva volné vstupy na tuto neděli do Prahy, do klubu Kafe v lese. A tady chutnávka v podobě songu jménem Alphabet Soup, a ještě bych rád dodal, že jsem se rozhodl, že tohleto desku zařadím jako album týdne, to znamená ve středu večer od 20. hodiny si ho můžete poslechnout celý, respektive co se vejde do 60 minut, a nebo potom v neděli od 13. hodiny v repríze jako takový poslední teaser právě na nedělní koncert v Praze. Tak doporučuju, a teď další track, co mu pomůže volume doprava.

Tak nakonec hned dvě ukázky z alba Disposable Arts od Master Ace. Pokud se vám to líbilo, tak tuto středu od 8 hodin celý album v rámci album týdne nebo v pátek v Jihlavě, nebo v neděli v Praze v Kafe v Lese. A teď už Prago Union a kdo vyhrál loterii, dva volné vstupy na jejich čtvrteční křest alba Necorrectum. To se dozvíte po tomhle songu, dáme si hned dvě ukázky z téhle desky, vybírám dneska song jménem Výhra v loterii. A potom hledá se Rim featuring Polygarand. A losujeme mezi Pavlem a Krištofem.

0: Trojky za miliony nic nevyřešili, pár hodin po něm se zastavili.
1: Pragonium, nový album se jmenuje Nekorektum. Teď to vyzní, tak vzhledem k tomu textu to nevyzní úplně tak, ale vy jste nevyhráli klubko zmí, ale jeden z vás vyhrál dva volné vstupy na čtvrteční křest v Rýgrových sadech v rámci festivalu Prague Open Air. Prague Union vystoupí ve čtvrtek večer těsně po 19. hodině. Otvírá se areál v 18 hodin. Teď vás čeká trk jménem Hledá se rým, ale já ještě tady roztáčím to kolo štěstí. Tak Pavel nebo Krištof?

0: NCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od NCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Horoskop. Color Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: Doňa Mimoňa sleduje pořád sama Doňa.
7: Pořád pro venezuelské ženy, ten opravdu miluji.
8: Tibiridam, tip-tirap-tirip-tip-tam, tup-tiram-tam.
9: Tak, milé dámy, to byl náš první host, milosrdná sestra, jeptiška řádu Chlupatýánek. Ještě jednou si připomeňme, že jsme se dozvěděli, že tyto sestry vyznávají 11. přikázání jejich patrona, svatého Chlupatýána, které zní: neoholíš. Ještě jednou vás, milé divačky, zdraví Hanka Hermánkosová
10: a Alena Zapolárnická. Hezký den. Na předešlý rozhovor přijde navázat náš další host, profesor teologické fakulty, karakaský arcibiskup. Pan profesor už je tady ve studiu a vy vidíte, že my bychom se měli maličko opravit, viď, Haničko?
9: Ano, Alenko, my na vás, pane profesore, prozradíme, že máte, jak divačky vidí, od narození nepřirozeně velká ústa, čili pisky. Čili vy jste spíš takový arcibiskup. Nebojte se, nejsme zlomyslné, abychom se vám smáli.
10: No tak, Haničko, kontroluj se.
9: Promiňte.
8: Ty-dam, ty-vy-dy-dam, tip-ty-rap, ty-ry-ty-ptam, tup-ty-dam-dam.
10: Pane arcibiskupe, teda pane profesore, než nám řeknete o životě a díle svatého Chlupatýána, prozraďte nám a našim divačkám, co vlastně přednášíte na vaší teologické fakultě.
11: Podívejte se, dítě.
9: Promiňte, pane profesore, je to od vás hezké, že tady Alenku oslovujete dítě, ale ona sama už má doma dvě dítě.
11: Promiňte, to je ze zvyku, dítě. Ale k vaší otázce. Já už jsem jako malý ministrant nosil panu faráři kadidlo, takže kadění mě provází celý můj život. Čili přednáším studentům na teologické fakultě, jak správně kadit.
10: Oh, promiňte, pane profesore, to mě zajímá. Já jsem totiž jako malá také v kostele kadila.
9: Zadrž, prosím.
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
0: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: I got no regrets.
1: Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
2: Za podpory Color Music Rádia.
3: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

0: tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje tékane.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

0: Sport Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

0: Don't worry. Don't worry. I'm not gonna do what everyone thinks I'm gonna do.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: I got no regrets. Master Ace a Champion Sound 14. června v Praze, Kafe v lese, další boombox a velmi speciální koncert. Master Ace před 25 lety vydal album Disposable Arts a zahraje ho od začátku do konce v rámci velmi speciálního setu s živou kapelou. Nenechte si to ujít, legendary rapper z Brooklynu a výborná deska a jedinečný zážitek. 14. Praha, Kafe v lese, 12. Jihlava. Užijte si to.
4: Za podpory Color Music Rádia.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Byly 4 hodiny.
9: Color Music Radio.
10: Let's party. Have a good time. Here we go.
11: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco, to je...
12: Taneční party Pavla Bárty.

0: You are listening to Color Music Radio. Do not touch that dial.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouch.
6: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 5 hodin.
10: Color Music Radio.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?

0: festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Braco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Maskot.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 6 hodin.
1: Hudba všech barev.
2: Color Music Radio.
3: Let's party. Let's party.
4: Have a good time.

Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu.

0: Raz, dva, tři, zkouška mikrofonu. Jsme tu, i Monika je tu.
1: Ano,
0: je
1: jsem
0: tu tady. I Monika. Mm. Ahoj, Moniko.
1: Ahoj.
0: Tady je Martin Mikuláš, posloucháte Fonotouch, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz a je tu se mnou dneska večer Monika Načeva. Protože vyšlo po 30 letech konečně na vinilu tvoje album Nebe je rudý, bylo pokřtěno nedávno v Paláci Akropolis, bylo k němu odehráno x koncertů a to album je v limitované edici, to znamená, že brzo nebude. Vychází na krásném dvoj LP u značky Suprafon a my ho tady máme v rekordshopu Fono.cz a pokud chcete, můžete si ho k nám přijít koupit. Když přijete teď, Monika vám ho může i podepsat. Ale my si tady hlavně s Monikou budeme povídat a hrát nejenom z této desky, ale taky z desek, které Monika přinesla. A rovnou už tady jedeme první věc, tak rovnou se na to vrhneme.
1: Jo, jo, to je Matt Professor, který ho zbožňuju, protože miluju dub a je to píseň Raging Storm a fakt to mám strašně ráda, je to někdy vydaný z roku 1999, to se mě narodil první syn.
0: Takhle to máš propojený.
1: Mám.
0: Poslouchala si to, pouštěla si mu dub do bříška.
1: Hele, já myslím, že on mě hodně přehrčí jako s tím, jako co poslouchá a o čem všem ví. On je velký jako znalec docela na to, jak je mladý, tak ho to hodně, hodně zajímá. A můj manžel je sběratel muziky, takže mám z čeho vybírat.
0: Martina, tvýho manžela právě velmi dobře znám, protože měl svýho času taky record shop. Vlastně to vůbec neumím moc jako datovat, kdy to bylo, kdy to začalo a nikdy to skončilo, ale no, ty to víš.
1: No, myslím, že to bylo právě v těch devadesátkách koncem nějak.
0: No.
1: To bylo v té školské ulici.
0: Ve školský, ale já jsem tam chodil ještě určitě kolem roku třeba 2006, 2007, 2008, určitě. Tak,
1: no.
0: Nebo už ne?
1: Ale jo, klidně, ono to docela trvalo. Ale úplně první record shop byl, to měl v Roxy pod schodama.
0: OK, no vidíš to. A já si ho pamatuju v té školský, kde právě měl hodně techno, breakbeat, dub, jungle, prostě věci z Anglie, elektronickou scénu.
1: Jo, jo.
0: A ten record shop se jmenoval TSP a tvůj manžel tam vlastně zavážel a přivážel nám tyhle ty zvuky.
1: Ano, ano.
0: A taky tě infikoval.
1: Přesně tak. Já když jsem se s ním seznámila, tak mě uvedl jako do té scény a hlavně do té taneční scény vinylový, protože jsem začala navštěvovat různý ty parties a technical support parties, jako který právě organizoval Martin, kde hráli DJové hlavně z Anglie, tak to bylo pro mě jako nejvíc.
0: Takže to si určitě absolvovala i nejeden check-tek?
1: Jeden.
0: Jeden?
1: Jeden a pak paroubtek, kde no. Už jsem zpívala jako na podporu, ale to už to, byl konec.
0: To byl ten první, ten, co naopak tam policie ukazovala všem cestu, kdy mají, ten
1: no,
0: přátelský.
1: Šílený, no to bylo hodně divný, ano. To tam. Už vypadalo, že už to končí, jo, jo.
0: No, to už byla, to už byl poslední ročník opravdu, no.
1: Dalo se to nějak ale čapnout, no ale nečaplo.
0: Hmm. Tak pojďme si chvíli hrát. Matt Professor teda z tvojí selekce a vy posloucháte Fonotouch a celou následující hodinku se budeme povídat a hrát desky s Načevou.

0: Gimme. Tak Načeva nám dává, Monika Načeva nám dává tady desky a my si je pouštíme všechno z tvojí domácí kolekce. Díky Martinovi Anglánovi, který taky měl Record Shop a evidentně velmi široký záběr, Dub Dance Hall jsme tady měli. Můžu se zeptat, kdy jste se vlastně a jak s Martinem seznámili? Jak se to stalo?
1: No to bylo v devadesátkách zrovna, když jsme hráli koncerty Nebe je rudý v roce 96, tak my jsme měli holandskýho zvukaře Berta Nevena.
0: Ano.
1: A on nám jednoho dne přivedl kamaráda Martina, který mu se říkalo Žárovka, a že dělá dobrý světla. Takže jsem říkal, jo, jsem s ním. Takže začal dělat světla a ty dobrý světla spočívaly v tom, že byly hodně stroboskopy, byly i mezi lidma, takže to bylo najednou úplně něco jiného, než každá kapela měla.
0: Takže nebo Martin jiná kapela Žárovka měla. Vám začal dělat osvětlovače a tak ano. Jste se seznámili. No to je hezké.
1: Ano, a já jsem se zamilovala, už to bylo.
0: A od té doby jste spolu...
1: Už jsme spolu 30
0: nádhera,
1: let.
0: Nádhera. Víš, že Berta znám taky zvukaře, vlastně léta jezdil s Danem Bartou a se všema možnýma a má vlastně u Karlínského tunelu, že jo, dole podnik tam v garáži a občas se tam i hrává DJové, tam Baltazar tam občas pouští.
1: Ano, ano, je to tak a taky se tam s ním střídá, kdo tam vaří to kafe a nalejvá ty panáky, tak náš basák Michal Koval. Aha. Právě taky z Nebe rudý a z mojí nynější kapely. Ten tam taky pracuje. Takže oni se tam střídají právě.
0: No a prosím tě, jak to teda vlastně je teďka, jo? Protože Nebe je rudý je 30 let stará deska, ano. Ale ty si teďka v květnu odehrála několik koncertů, včetně křtu,
1: ano.
0: Ale se svojí současnou kapelou.
1: Ano. My jsme to nacvičili s mojí současnou kapelou, teda basák je furt ten stejnej, těch 30 let, takže ten to tam
0: drží
1: tou basou. A na bicí a na klávesi máme Vojtu Procházku a na bicí Regála z Jeseníku a prostě ani ta kytara nám tam nechybí. Vojtěch Procházka dokáže i obstarat i kytaru, i když ji neslyšíme, tu kytaru.
0: Přitom
1: tak všechny ty melodie tam jsou.
0: No, přitom na Nebe je rudý ta kytara je, no, ale ty klávesy tam jsou taky výrazný, no. Dobře, ještě si dáme něco z tvý sbírky a vrátíme se k Nebe je rudý, která nám teda znova, nebo poprvé vlastně na vinilu vyšla. A co si dál připravila, po čem si šáhnula z domácí kolekce?
1: Jo, tak já jsem šáhla po desce, která je 4 vinyl, ale vybrala jsem teda jednu písničku od Roxane Shante. Je to Hip Hop Don't Stop, taková krásná deska. A je to z 80. let písnička Have a Nice Day, kterou mám hrozně ráda. A to předtím, co hrálo, byla Lady Saw, taky výborná písnička Money Money.

0: Posloucháte Fonotouch, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz, vysíláme s Monikou Načevou dneska, protože vyšlo znova na vinylu album Nebe je rudý a my jsme si z něj teďka dali ještě píseň Tanec kočky. Seš tam, Moniko?
1: Jo, seš
0: tady.
1: Tanec kočky.
0: To jsou všechny texty na téhle desce, jsou Jáchym?
1: Jáchym Topol plus Polo, ono to je takový propletený hodně, hodně tam je mých slov a jedna píseň, dokonce celý text moje, ale to neřeším, spíš ten Jáchym.
0: Jáchym, a ty říkáš propletených tvých slov, takže jsi jako ještě tam vkládala nějaký, aby se ti to do pusy líp šlo,
1: ne,
0: nebo jak to myslíš?
1: My spíš jsme to jako tvořili dohromady, že jo. Jsme se pořád jakoby scházeli a i touhle ulicí, kde je Fono.cz, jsme hodně chodili. A
0: co jste tady dělali?
1: No, co jsme tady dělali?
0: Ke zpěváčkům.
1: Ne, zrovna ke zpěváčkům jsem nechodila, ale třeba k Verli, do Verli jsme chodili. Ano. To dřív byl docela jako zásadní bar.
0: Jo, tak naše tady ve stejném domě kavárna, ano, restaurace Velryba je jeden z prvních podniků, založen 92 nebo 3.
1: No,
0: tak
1: nebo... to jsme tady právě asi byli.
0: Jasně, no, Jáchyma potkáváme dodnes. Knihovna Václava Havla za rohem, že jo? Možná už teda brzo zase nebude.
1: No, to je strašně smutný, ano.
0: To je smutný. Ale pojďme k téhle desce ještě. Já vím, že na úplně debutové tvoje album vlastně ty jsi si vzala Jáchymovy texty, na druhé album už jste je teda proplétali společně, jak
1: ano,
0: říkáš.
1: Ano, je to
0: a
1: tak.
0: Spolupráce trvá do dnešních dní?
1: No, mám od něj nějaký, který mě nedávno poslal jako připravený. Já myslím, že ještě určitě něco uděláme. Protože Jáchym mě v jednu chvíli někdy, když byl rok 2000 a něco, tak mě řekl, že už s básněma končí, že už bude psát jenom prózu. Ale myslím, že teďka, nechci říkat na starý kolena, na starší kolena, možná se k tomu zase vrátí, k tomu básnění a určitě ještě něco uděláme na 100%.
0: Já vím, že jsi říkala, že je důležitý vlastně, aby ty texty, aby ty básně byly nadčasový, aby to vlastně sdělení bylo univerzální, aby se v tom vždycky dalo něco najít a objevovat bez ohledu na to, kdy to bylo napsáno. Jak to vlastně vidíš tady, když jsi natočila a vydala Nebe je rudý, tak jsi měla na krku 30. Teď teda po 30 letech máš na krku jednou tolik. A když jste teďka v Kytnu odehráli ty koncerty, jaký jsi k tomu našla vztah takhle?
1: No právě tím, jak to jsou dobrý básně, dobrý slova, tak to právě funguje i po těch 30 letech. Úplně s přehledem.
0: Jo.
1: Myslím. Jo, i si to nachází nový publikum, který nikdy tu desku neslyšelo a byli třeba na koncertech poprvé, tak se jim jako je to zaujalo. A no myslím, že i díky mimo jiné, mimo tu hudbu, která je taky skvělá, se umím chválit, tak ty slova jsou prostě super, Jáchym je dobrý.
0: A jak se u toho cítíš ty na pódiu? Protože jsi říkala, že dřív si zpívala se zavřenýma očima, dneska naopak ten kontakt jako vyhledáváš, na ty lidi se necháš i jako posvítit, koukáš.
1: No, protože po těch letech jako tím, jak já vlastně se tím živím od začátku a neuhnula jsem, Tak prostě jsem se jako vypracovala k tomu, že tu hudbu fakt jako prožívám celým tělem a nebojím se na tom pódiu uvolnit a tančit nebo se hejbat, to je jedno. Říká se tomu všelijak. Ale chci jenom říct, že už se jako nebojím ničeho a myslím, že jsem dost otevřená. Už to ani snad víc nejde.
0: A na koncertech teda, počkej, bude ještě Nebe je rudý vlastně, nebo to teďka skončilo tím křtem, to skončilo?
1: Teď jedna várka skončila a tím, že je o to velký zájem a těm lidem se to hodně líbilo a nám jako s tou novou kapelou nás to hodně baví a myslím, že se to tak nějak setkalo i s tou naší zatím první a poslední deskou, takže se to tak nějak jako propojilo, takže myslím jako, že za prvé ty písničky zařadíme do našeho repertoáru normálně kapelovýho, ale taky zopakujeme jako nějaký tour Nebe je rudý, asi podzimní, zimní, určitě zopakujeme.
0: Výborně, takže není ještě všem dům konec.
1: Ne.
0: Možná se vyprodá vinyl, protože to je limitka, ale na koncertech tě ještě uslyšíme to hrát. To je skvělý. Tak tímto končíme s touto deskou. Ještě si určitě zahrajeme ve druhé půlce pořadu aktuální kapelu a aktuální repertoár. No a teď se nám tady rozjíždí Acid Techno ze Chicaga, další z tvého výběru.
1: Ano, ano.
0: Takže tohle vám taky duní jako v obejváku, jo?
1: Určitě, určitě. To dunělo od té doby, co jsem tu desku poprvé slyšela. Je to prostě, jak jsi říkal, Chicago Acid and Experimental House 1985 až 95 a tohle konkrétně Green Velvet, miláček můj.
0: Tak pojďme za Duněc, posloucháte Fonotouch, Color Music Radio, anebo se na nás mrkněte na mixcloud.com/Fonotouch, tam jsme i s Monikou, i s kamerou.

0: Posloucháte Fonotouch, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz a teď nám hrála Grace Jones a tuhle desku nám vybrala stejně jako všechny teďka v té první hodině Monika Načeva, která s námi vysílá a my ti děkujeme, Moniko, že nám nosíš tyhle desky a ještě pustím kousek Grace Jones k tomu povídání. Kolik těch desek doma máte, prosím tě?
1: Ježiš, fakt hodně, jako celou zeď, stejně jako knih, jako máme to hodně. Martin je sběratel už od nějakých 15-16 let a ještě se k tomu přidružil náš syn, takže máme fakt hodně, hodně.
0: A syn sbírá nezávisle? Co poslouchá? Nebo určitě jste ho museli Ježiš, nějak jako ovlivnit, že jo?
1: No to určitě jo, ale on žije v Německu, v Lipsku a tak já nevím, co přesně jako různý. Myslím si, že máme docela stejný vkusy i s dcerou, jakože jo, je tak, ten rozptyl je hodně široký, nemáme to žádný jakože tenhle styl nebo tenhle styl ne. Je to jako různý, co nás zaujme. No.
0: Jak moc ti ta muzika vlastně ovlivňuje při tom tvém zhudebňování těch básní, protože ty když, jestli to chápu teda správně, tak když se připravuješ na další album, tak napřed si asi vybereš ty básně?
1: Určitě, ty jsou první, ano.
0: Ano.
1: A ty už mají jakoby v sobě většinou, ty dobrý básně mají už v sobě nějakou melodii, nebo že mě to navede jako k něčemu, nebo kousek, že si zaspívám jakoby už v té básni a pak vlastně si domýšlím, jak by to mohlo vypadat a koho bych asi tak oslovila nebo tak, ale teď mám kapelu, takže nemusím nikoho hledat a uděláme další desku s tou mojí kapelou.
0: A na těch zkouškách to vzniká prostě?
1: Jo, a nebo si tak různě posíláme nápady. Že já pošlu tyhle ty kousky těch melodií jakoby na ty básně, nebo basák mě pošle kus basy, Vojta udělanou písničku většinou, protože Vojta je z nás největší muzikant. Mm-hmm.
0: No. Na té poslední desce, která teda vyšla v roce 2024, Jdem temným dnem,
1: ano.
0: Jsou texty různých autorů. My tady máme na gramofonu připravenou píseň Fouká vítr, tečou řeky,
1: ano.
0: To je myslím, je to Egon?
1: Je to Egon Bondy a podle Egona Bondy se jmenuje i celá deska. Mám to dovolený od jeho vnuka, kterýmu se to moc líbí a je náš fanda.
0: Egon Bondy je hodně spojovaný s Plastic People of the Universe, mm-hmm. s kapelou undergroundovou, která od 70. let do dnešních dnů tvoří a hraje. A jejich hudba byla dlouho nedostupná, ale poslední dva roky je dostupná na vinylech a krásně znovu vydaná.
1: Tak to je super.
0: Egon Bondy pak má, myslím, i nějaký sedmipalec, kde má nějaký svůj klánský nebo slánský program, nebo něco.
1: Aha,
0: to neznáš,
1: neznám,
0: to
1: ne, neznám,
0: já jsem
1: neznám.
0: To chtěl doma najít, ale to jsem nenašel, že bychom si pustili a jasně. To je takový filozofický text, který on tam přednáší. No
1: jo.
0: A čím oslovil tebe?
1: No já jsem Egona Bondyho našla přes text mé oblíbené písně, kterou složil Mayla Hlavsa z Plastic People, Magické noci. To jsou slova Egona Bondyho, takže přes tohleto jsem ho začala vlastně vyhledávat jeho básně. A
0: takže my žijeme v Praze.
1: Ano, my žijeme v Praze, to je tam,
0: kde se jednou zjeví duch sám. A dáváš i na koncertech tuhle věc třeba?
1: Nedávám, ne. Dávala jsem, ale už ne. Už máme svojeho Egona Bondyho.
0: No vidíš, já jsem Egona Bondyho, prosím tě, objevil vlastně náhodou na výprodeji knížek Evy Holubové. Někde ve Vršovicích před nějakými lety, kde jsem si zakoupil jeho knihu Šaman, myslím,
1: jo,
0: jak on tam v té jeskyni a nevíš, jestli se to děje na Sibiři před tisíci lety a pak tam přijdou v těch gazíkách, jak se to tam divně promítá, ten realismus různě. No nic, tak si dáme tuto věc a já vlastně, když jsem dělal pozvánku na dnešní pořad, tak jsem tak jako z legrace říkal, bude to temný, protože si na mě působila vždycky tak jako temně, ale vlastně tahle píseň na mě působí hrozně optimisticky.
1: Já jsem optimista, ale s temným základem. Hele, pro mě temný je hluboký.
0: Ano.
1: Já to vždycky každému říkám, že to není žádná deprese nebo smutek, já jsem velice veselý člověk, ale temnota je pro mě prostě v tvorbě důležitá.
0: A je tam vlastně ta odvaha se do těch hlubin ponořit, a protože když ty se tam ponoříš a prosvítíš je, tak vlastně oni už nejsou tak děsivý, že jo?
1: No, jako pro mě to ani není děsivý i tak, jenom to je prostě hluboký a neznámý a je to pro mě zajímavý, že taháš nějaký jako pocity, který si ještě nikdy nezažil a jako různý i spojení jako těch slov a tak. A to je pro mě vždycky velký dobrodružství. A když pak seženu k tomuhle dobrodružství jako kumpány, myslím tím hudebníky, tak je vyhráno.
0: Jo, jo, to dobrodružství je přesně to slovo, který jsem taky měl v poznámkách ke dnešnímu vysílání, protože ty nejenom, že jdeš jako někam na hranu, ty jdeš za tu hranu právě.
1: Proto to
0: občas jakoby může působit na první dobrou jako nepříjemně, protože ne vždycky je každý připravený a chce se tam vydávat.
1: No, tak to už je každýho na výběru. Samozřejmě muziky na světě je spoustu, takže já to mám tak.
0: Tak se pojďme podívat s Monikou, kde začínají řeky.

kde se počínají řeky. A taky nevíme ty ani já.

0: Tak tohle, co nám dohrává, je z Detroitu. Partička Underground Resistance, mý velký oblíbenci, co se týče beatu, ale opravdu velký, velký.
1: No to je elektro, žánrově, a je to vlastně věc, kterou Afrika Bambaataa, taky Planet Rock a další začátkem 80. let dělali, a inspirace jsou ale němečtí Kraftwerk.
0: Jo, jo, oni měli rádi Kraftwerk, je to tak?
1: Ty máš určitě doma taky nějaký, veď?
0: Určitě mám, ale to je tak strašně velká klasika, že no, jsem jasně radši přinesla.
1: Ne, já jsem rád, že jsi vytáhla tady ty undergroundové klasiky, prostě techno a jako, jak jsme se o tom bavili, no. Martin a jeho TSP Records zásobovalo, myslím, několik generací technařů a undergroundových DJů lokálních i světových, kteří se zastavili ve školský u něj v Record Shopu něco nakoupit. Tak jsem rád, že toho ještě máte spoustu doma a že jsi nám to dneska přinesla. Mám tady na gramofonu zase připravenou tvoji poslední desku Jdem temným dnem, a než si ji pustíme, tak já vím, že koncert teďka jeden velký byl, ten se vztahoval ale ke křtu Nebe je rudý, ten byl v Paláci Akropolis. Další koncert pražský si říkala, že máš v září.
0: Ano, 9. září, a bude to na takovým dobrým místě za metrem Vltavská, tam, kde je takovej malej skatepark, a je tam takový báreček i s pivem a s limem, a my už jsme tam hráli minulý rok a bylo to tam skvělý, takže to budeme opakovat, jsme pozvaní od Prahy 7, takže 9.9. na Vltavský.
1: Kromě toho, že teda hraješ se svojí kapelou, tak stále jsi herečka, nicméně v divadle Minor, takže pro děti. To jsem neměl tu čest vidět žádný dětský představení. Jedeš pro ty úplně nejmenší, nebo pro jak to máš?
0: Ne, trošku pro větší.
1: 10 až 15 třeba.
0: No to ne. Třeba od 6 let.
1: Od 6.
0: Ale já nevím, jestli jsem úplně tak herečka. Já se za to trošku ne.
1: No jakou tam máš roli třeba teďka v nějakém aktuálním představení?
0: Hele, dělám tam různý, třeba hrajeme Perníkovou chaloupku, ale jako by takový rokec, a já jsem tam les, jako tma, temnota, jak jsme se o tom bavili před půl hodinou.
1: Okay.
0: Takže děti se bojí, pak tam hrajou ve Sněhurce tu zlou královnu. No prostě takový ty nejstarší role tam hraju já, no, takový ty zlý, Čarodejnice, Malá mořská víla. Taky,
1: a jedeš normálně text, máš to napsaný, nebo tam je nějaký prostor pro nějakou
0: improvizaci? Ne, prostor tam není, to je většinou napsaná pohádka.
1: Ne, že jsem zaregistroval, že jsi říkala, že jako máš ráda, když ty děti to prožívají, když zlobějí, nebo na to nějak jako reagujou, tak jestli je tam i prostor pro to na ně víc za.
0: No když jsme třeba... My jsme hráli takové představení Magor dětem, co posílal Ivan Martin Jirous z vězení svým holčičkám, a z toho pak byla vytvořena knížka, jako Magor dětem se jmenovala. A z toho se udělalo představení a to bylo hodně dobrý, jako těm dětem vlastně ukázat, půlka pódia bylo vězení, kde byl ten tatínek a půlka maminka s dětma, a za ní, jak tam pořád chodí někdo ze sociálky otravovat nebo nějaký estébáci a tak. A to ty děti teda čuměly, to ještě neviděli nic takovýho.
1: A jako pobrali to?
0: Pobrali a hrozně nám fandili, hned pochopili, kde je dobro a kde zlo.
1: Aha. A to se ještě hraje?
0: To už se bohužel nehraje.
1: To je škoda. No a tak my si zahrajeme teda z tvý aktuální desky a textově, kdo stojí za písní?
0: Nikdo neviděl naši lásku. Ano. A je to Koch se jmenoval, a je to, právě jsem to vybrala taky kvůli tomu, že to je taky, že to má něco společného s magickýma nocma, ano, toho Egona Bondyho, protože Egon Bondy tam psal, Kocha snad z toho vezme děs, tak tohle byl ten Milan Koch, napsal ty slova, to byl taky mladý básník, který zemřel, když mu bylo 24 let za komunismu. Spadl prý pod tramvaj.

seděli v lokále. Vedle sebe a proti sobě. Dívali se na sebe a kolem sebe.

než lásku, nikdo ji neznal, ani ty ne. Nikdo neviděl než lásku, nikdo ji neznal.

budu s ním bojovat. Každý den a každou noc ozařovat tvrdými paprsky.

geniální mozek! Mozek! Zničím ho. Jedu i mám!

Ne, to nesmíte! To nikdy nesmíte! S oceánem je třeba se dorozumět. Pochopte to, Sartorie. Je přece jen jeden vesmír. A třeba v něm nejsme jenom my. Jsou možná i jiné nám neznámé zákony. Jsou možná i jiné civilizace. Se stejnou chutí žít. Objevovat. Radovat se. Milovat.

0: Posloucháte Fono Touch, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz, desky nám vybírá Monika Načeva, ale tu vsuvku, přiznávám se, kterou jsme tedy hráli před chvilkou, až operního charakteru, tak tu jsem vybral já. Ale tematicky, protože když jsem slyšel jeden ze tvých starších rozhovorů, a tak jsem si uvědomil, že vlastně tvé album Mimoid, poslední 90-kový album, který bylo teda hodně podivný, tenkrát si pamatuju, jak jsem to jako poslouchal, říkal jsem si, co to je, a poslouchám to pořád znova. A vlastně je to album, kde je hodně elektroniky, hodně zvuků, texty jsou, jestli si pamatuju, dost nesrozumitelný, nebo takový šepotavý někde prostě.
1: Oni jsou ponořený.
0: Ponořený.
1: Jsou intimní.
0: Hodně. Ano, ano, jsou tam tak jako různě někam prostě zašramocený. A to album se jmenuje Mimoid. A já jsem si myslel, že to je prostě proto, že jako, když je někdo mimo, jak se říká, že je mimoň, tak jsem si myslel, že mimoid je, že jsi prostě taky jako nějaký mimoň. Ale není to tak, je to pojem ze hry Solaris, nebo z knihy Solaris,
1: kterou Stanislava Lema.
0: Stanislava Lema, kterou napsal v roce 61, je to sci-fi o planetě, na které je jakýsi inteligentní oceán, který ale, se kterým se lidstvo nějak vlastně neumí, neví, jak se na něj napojit, jak se s ním domluvit, jak komunikovat. Mm-hmm. A to je téma té knihy a to bylo možná i téma té desky?
1: Určitě. A právě ten oceán je nazvaný v tom českým překladu jako Mimoid. Že Stanislav Lem je Polák, tak já nevím, jak je v originále Mimoid v polštině, ale pan překladatel to nazval Mimoid. Tak mně se to strašně jako líbilo a vlastně ta kniha spojovala mě a DJ Gus, který dělal hudbu k tomu Mimoidu, a to byla naše láska, Stanislav Lem, a na tom jsme se shodli, tak jsme to udělali prostě z té knihy tematicky. Tak on to s tím pocitem a já textově jsem z té knihy brala, něco mi pomáhal Jáchym a takhle to vzniklo.
0: A je to taková komunikační výzva.
1: Ano, je to tak. A ty jsi do toho vstoupil mě neznámou hrou Ladislav Kubík Solaris.
0: Ano, Ladislav Kubík to zdramatizoval pro Český rozhlas a vyšlo to i na vinilu u Pantonu a já jsem to kdysi koupil v nějaký garáži, prostě jsem to vyhrabal v nějaký starý paní. Nevěděl jsem sám, co to je, ale zaujalo mě to, doufal jsem, že to bude sci-fi a ono to je sci-fi, ale proložený takovýma operníma vsuvkama.
1: Ano.
0: Tak jestli jste vydrželi poslouchat i toto, tak získáváte medaili od trlého posluchače a my se pomalu budeme, Moniko, loučit. Dali jsme si teda po Solaris, ty si vybrala B-52s.
1: Ano, Planet Claire.
0: Jsme odletěli.
1: To se tak hezky sešlo právě s tvým nápadem a s mým nápadem.
0: A Planet Claire je o šílené dívce z planety?
1: Která musí být určitě z jiný planety a možná z planet Claire, když se jmenuje Claire.
0: Asi to bude Klára z jiný planety. Máš pravdu. A zjistili jsme vlastně, že tady máme hru Solaris, teda kromě mojí kopie, která je pěkně sedřená, tak tady máme ve Fono.cz i jednu na prodej.
1: A tak tu si kupuju já, sorry.
0: Aha, tak dobrý. Tak prodáno Monice Načevě. Ale není drahá, budete mít levný 380 korun
1: no,
0: za takovýhle krásný, neposlouchatelný sci-fi.
1: Super. Jo.
0: My tady občas upozorňujeme v tom pořadu i na desky, který máme samozřejmě v obchodě, včetně bohatého archivu mluveného slova, což vycházelo v Československu na deskách hojně. Máš taky doma, kromě těch různých dabů a techna, nějaký mluvený slova?
1: Něco tam je třeba Gagarin, když mluvil ve vesmíru.
0: Signály z vesmíru.
1: Tak máme takový sedmi palec krásný.
0: Ano. To bylo v ABčku.
1: Už tvůj kolega hledá. Ano. Vy tady máte všechno.
0: Taky máme ve Fono.cz Gagarina.
1: No prosím.
0: Yuri Gagarin is in space. 1961. Vydáno v Sovětském svazu. Krásný. Moniko, nějaký závěrečný ještě prohlášení?
1: No, poslouchejte vinily. Kupujte a poslouchejte vinily, podporujte hudbu a podporujte i tady ten obchod výborný a podporujte Načevu. Mějte se krásně.
0: Samozřejmě, mysli na sebe.
1: Ano.
0: Ať se ti daří, děkujeme a tvoje desky samozřejmě nabízíme i ve Fono.cz, takže včetně Nebe je rudý, Zdivočelí koně, Jdeme temným dnem, ano. Všechno to máme skladem.
1: Díky.
0: Tak díky a poslední od tebe z tvojí selekce je, to je Techinko, taky americký, že jo?
1: Energy Flash. Ano, ano, úplnej základ takovej. Tak se mějte všichni moc krásně.

Posloucháte Fonotač, vysíláme z Fono.cz, povídali jsme si a hráli jsme si muziku s Monikou Načevou. Ještě nám zbývá 40 minut do konce pořadu, takže si projedeme novinky, který máme, protože v Record Shopu jsou stále nějaké nové přírůstky a něco se tady děje. A to, co nám teďka hraje, tak je dubová reggae soulová deska Rebel Island Soul. Je to další z mnoha kompilací z anglického vydavatelství Soul Jazz Records, které vydává věci ze studia One a z archivů jamajských, ale tohle jsou spíš anglický verze, anglický karibský verze, protože Anglie ve 40. 50. letech zažila velkou vlnu přistěhovalců z Karibiku, z Jamajky a je tam samozřejmě silná komunita lidí, kteří vždycky byli ovlivňovaní americkým soulem a rhythm and blues a přetvářeli si tuhle hudbu do svých reggae verzí. A o tom je i celá tato kompilace Rebel Island Soul, nově ve Fono.cz.

Posloucháte Color Music Radio anebo mixcloud.com/fonotač a teďka nám hraje King Aisoba. Ten je myslím z Keni. Já hraju jeho LP Modern Ghananians. Aha, tak to bude z Ghany asi. A je to deska, kterou jsem si koupil kdysi na koncertě tohoto pána, který ho přivezl do Prahy Borek z agentury Rachot Productions. A Rachot vozí spoustu men z oblasti world music, alternativní hudby a jednou ročně dělá festival Respekt a ten se koná právě tenhle víkend. Já bych vás moc rád pozval na tenhle festival, koná se na ostrově Štvanice v Praze. V sobotu i v neděli od 3 hodin odpoledne až do 10 do večera je tam program a je to přehlídka hudby z celého světa, takže letos, a já nebudu číst ani názvy těch kapel, protože to stejně nebudeme vědět ani znát, ale jsou tam a budou tam vystupovat umělci z Pákistánu, z Keni, z Kapverdských ostrovů, z Madagaskaru, z Egypta, z Maroka, z Guineji, z Libanonu a na závěr v neděli, a na to se moc těším, bude kapela The Zabose Queens z Tanzánie. Nemám bohužel vinyl od žádný z těchto part, i když možná na místě budou k prodeji, loni jsem si jich tam taky pár koupil od vystupujících umělců, který se mi líbili, takže stejně tak učiním možná i letos a zahrajeme se tady v nějakým z budoucích dílů pořadu. Nicméně zvu srdečně, jestli máte rádi world music, africkou hudbu, hudbu, kterou běžně neslýcháme naživo, tak vyražte v sobotu, anebo v neděli, anebo na oba dva dny na Respect Music Festival.

0: Posloucháte Fonotáč. Posloucháte francouzského producenta Saint-Germain. Jeho třetí album, které vydal taky už to je pár let, ale máme ho teďka opět skladem ve Fono.cz. V roce 2015 ho vydal, no vidíte, už je to 11 let. Tenkrát i hrál v Lucerna Music Baru s touto deskou. A je to deska, kde míchá elektroniku právě s muzikanty z Mali a z Afriky, protože se říká, že právě z Mali pochází blues americké. A tohle je skladba, která se jmenovala Real Blues. A ještě jednou srdečně zvu na všechny fúze světové muziky anebo na originální znění světové africké, pakistánské a jiné hudby, kterou uslyšíme tento víkend na festivalu Respekt na ostrově Štvanice. No a teď už tady je něco, čemu říkáme japonské okénko. A k tomu tady máme kolegu Alberta.
1: Ahoj, ahoj Martine, ahoj posluchači.
0: A už jenom čekám, kdy se přihlásíš japonsky. Tak dobře, ještě počkám chvíli. Ale máme spoustu nových japonských příručků u nás v Record Shopu. Teď tady vidím na gramofonu nějakou krásnou modrou průhlednou desku, skrz kterou je vidět náš nový Slipmat. Počkej, ještě chci ukázat náš nový krásný Slipmat Fonotouch na kameru na mixcloud.com/fonotouch se na nás díváte i s kamerou a já tam ukazuju náš nový krásný Slipmat. To je ta podložka, kterou máte na gramofonu a na kterou pokládáte desku. Tak máme Fonotouchové Slipmaty. No a co to na tom teda máme položeného?
1: Máme tady reedici alba od japonské autorky Anri, jmenuje se to Timeline a to je album, který je ve vrchních příčkách J-popové hitparády. Je to do dneška jako naprosto ikonický album, ikonický skladby toho žánru, japonského popu neboli city popu.
0: A z jaký té doby teda?
1: Jsou to osmdesátky, je to disco, funk.
0: Anri, psáno tak, jak to slyším,
1: jo? Tak, a budeme si pouštět skladbu Driving My Love.

0: Posloucháte Fonotač, vysíláme stále živě z Record Shopu Fono.cz. Máme tady japonské okénko, dneska máme dlouhé japonské okénko, protože máme spoustu nových japonských přírůstků, což je sekce, kterou nám tady kurátoruje v Record Shopu Alberto, a Albertovi se podařilo ulovit tuhle výbornou kompilaci Tokyo Bliss. To je moc pěkný, Alberto.
1: Ano, je to, jmenuje se to Tokyo Bliss, prezentuje to DJ Notoya, to jméno neznám, ale jsou tady jako skvělý jména, například Johnny Yoshinaga nahrál skladbu v roce 78, skladbu The Rain, a pustíme si ji, protože pořád prší. Jinak tady ta skladba je zaměřená od roku 1974 až do roku 1988, takže to je zvukově docela pestré.
0: Myslíš tu kompilaci, ne?
1: Ano,
0: tu skladbu?
1: Ne.
0: My si dáváme skladbu Rain, protože prší o 106, a když prší a vy nemůžete chodit do Record Shopu ani na nákupy, tak můžete chodit na třeba náš internetový obchod www.fono.cz a tam si nakoupit desky, třeba tyhle japonský, který vám hrajeme, a to musíte ale hodně rychle, protože máme často jenom v jedné kopii, že jo?
1: Přesně tak.
0: Takže tohle je kompilace Tokyo Bliss a ještě bude následovat další japonská výběrovka.
1: Výběrovka od labelu Vamono. Vamono dělá vlastně kompilace různý jazz funkový, jazzový, ale jsou zaměřený na Japonce, mají třeba i kompilace, kde jsou tradiční nástroje jako shakuhachi. Ale my budeme pouštět kompilaci, která je zaměřená na disco. Zase tady máme rok 78 až 82 a něco si z toho pak pustíme.
0: A teď už nám zase prší.

0: Posloucháte japonský city pop a disco a groovy, tohle tedy z kompilace Vamono Disco. A tím se s vámi loučí Martin Mikuláš i DJ Alberto, zodpovědný za japonské okénko.
1: Čau, čau.
0: Alberto, ne, vlastně japonské disco teprve bude teďka.
1: Ano, ano, budeme si pouštět Ikue Sakakibara, This is Hot.
0: Jak jinak.
1: A to je... Dobré disco.
0: A to je japonské hot disco. A já bych jenom rád ještě vás pozval na příští týden, protože to tady zase se budeme věnovat hiphopu. Přijede Philly, Strida Philly, neboli Filip z jihlavských Pio. Má nový album s Fatem. Přijedou ho k nám pokřtít do Fono.cz, bude tady exkluzivně k prodeji a dokonce mají i limitovanou edici piva tady k tomu releaseu hiphopovýmu, takže to všechno příští týden ve Fono.cz a nebo na vlnách Color Music Rádia v pořadu Fono Touch. Tak čau.
1: Tak čau.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Čtvrtek, Reggae Night.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Thank you.

0: Ty jsi jediný normální. Alešte. Víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Paní doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Víš, to je jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mě nebole?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že

Setkáte-li se s dvěmi nebo více událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam, a je to pro vás něco jako náhoda?

Yeah, you guys don't do it.

Thank you.

hralok zuby, má jak nože a z těch zubů šiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

Thank you.

0: tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné skurvené.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s

0: Color Music Radio.
1: Radio.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu 66. vydání francouzských vychytávek přeje František Vich. V minulém díle jsme tady poslouchali mimo jiné raně punkovou skupinu Bijou a dnes zahájíme jim stylově blízkými Dogs. Další trojice skladeb bude patřit rockovým Bikini Machine, kteří jsou sice modernější záležitostí, nicméně i oni trochu čerpají v minulosti, i když spíš v letech 60. Po nich přijde stylová změna v podobě akustičtějších Debout sur le Zang a čtveřice ji zkompletuje Daisy Box, rocková parta spíš s britským zvukem. Než si povíme něco o skupině Dogs, dáme si hned jednu jejich svižnou písničku, přesněji tu titulní z jejich třetího alba Too Much Class for the Neighborhood z roku 1982.

posloucháme francouzské Dogs. Podobně jako připomínaní Bijou, byli i oni počítáni mezi punkové průkopníky a stejně jako oni hráli muziku mnohem bližší takovým The Jam než třeba Sex Pistols. Pokud jde o Dogs, někdy též psáno Le Dogs, tak jejich rodištěm bylo město Rouen, kde taky v roce 1977, to jest už asi po 4 letech existence, natáčejí na místní značce první single. Jinak ta značka mě zaujala už svým názvem Rouen Melodies Massacre. Dogs, čili psy, byli v prvních letech triem. Jehož vůdčí osobností byl od počátku kytarista a zpěvák Dominic Laboubé. Samozřejmě kapela hodně koncertuje a rok poté jí vychází první minialbum a o další rok později také první velká deska Different, tentokrát už u velké gramofirmy. Následuje docela úspěšná kariéra a taky v průběhu let časté změny v obsazení. Nech mi tedy další členové kapely prominou, ale jejich seznam je opravdu příliš dlouhý. Druhé album má v ročení 1980 a třetí, ze kterého zazněla první dnešní ukázka, vyšlo v 82. Připomínám, že se jmenovalo Too Much Class for the Neighborhood a společně s následnou čtyřkou, nazvanou Legendary Lovers, jsou možná těmi nejlepšími. Tedy pokud respektujeme pohled tvůrců výběru stovky nejlepších francouzských rockových alb časopisu Rolling Stone, obě patří do první stovky. Já ale teď v čase ještě poskočím a to až k 7. řadovému albu z roku 1989 s názvem A Million Ways of Killing Time, ze kterého jsem vybral obdobně jako v předchozím případě titulní skladbu.

Dogs z jejich 7. alba z roku 1989. Tady mě malinko připomněli jednu melodii od Manu Negri. V té době už taky Labube vedle své domovské kapely spolupracuje i se zajímavou zpěvačkou Louis Ferron, které mimo jiné píše v roce 1990 písničky na její moc pěkné první album, produkované dokonce Johnem Calem. Následovala pak ještě 3 řadová alba, ale taky smutný konec Dogs v roce 2002. Jehož příčinou byla smrt právě frontmana Dominika Labubeho. Stalo se během turné ve Spojených státech. Skupina, která je dnes považována za jednu z nejlepších a nejvlivnějších v historii francouzského roku, měla většinu textů v angličtině. Na posledním novinkovém albu Four of a Kind Volume 2 a Different Kind z roku 1999 jich ale mají hned několik i francouzských. A já jsem jeden takový případ teď vybral. La Belle Saison.

Posloucháte pravidelné francouzské vychytávky a v nich teď pokročíme k dalšímu jménu, které tady už ale v minulosti rovněž zaznělo. Krátce předtím, než se uzavřela historie předchozích Dogs, objevuje se v roce 2001 v Rennes skupina Bikini Machine. Jejich muzika byla od počátku trochu jiná, když i oni preferují angličtinu. Je to malinko retro 60. let, ale v modernějším místě až trochu elektronickém hávu. Docela kliku měli hned na startu své kariéry, totiž v době, kdy ještě ani pořádně nevystupovali, si jich nějakým způsobem povšimli organizátoři tradičního festivalu Transmusical, který se koná právě v Rennes, a vyslali je v rámci jakési kulturní výměny koncertovat na krásný tropický ostrov Réunion. No kdo by odmítl? O 2 roky později mají první album a ani pak nemají s koncertováním problém a hodně fandů si tak získávají třeba na Ukrajině. O pár let později dokonce v Rusku. V roce 2003 mají první a o 2 roky později druhé album, ze kterého jsem vybral i první ukázku. Ta se jmenuje On Nukash Tutu Nujoria a to album Bikini Machine Jour du Trône. Vlastně jsem ještě neřekl to podstatné, a to, že zrovna tahle deska je už podle názvu trochu specialitkou, protože se jedná o covery písniček francouzské hvězdy Jacquesa Dutronea.

Bikini Machine s jedním coverem od Jacquesa Dutronea. To, že jde původně o francouzské písničky, vlastně předurčilo i to, že tohle, možná můžeme říct spíš mini-album s 8 tituly, bylo celé ve francouzštině. Což je trochu v rozporu s tím, co jsem tvrdil před chvílí, totiž, že kapela preferuje angličtinu. Soubor vytvořilo 5 muzikantů, kteří měli v té době už leccos odehráno. 3 z nich, zpěvák Fred Gronsar, baskytarista Patrick Surimo a klávesák Mick Prima, spolu působili dokonce celých 8 let ve skupině The Skippies. No abych to tedy zkompletoval, tak zbývající 2, Frank Hamill a Sam Michel, hrávali pro změnu v souboru Terminal Bass Bomb. A hudebníci i později stíhají různé boční aktivity. Třeba právě posledně jmenovaný Sam Michel, který v kapele zastává post turntablisty a člověka přes komputery, vystupuje i jako DJ a je spoluzakladatelem labelu Piece Off, specializovaného na elektronickou muziku. Pokročíme teď ke 4. albu z roku 2009 s názvem The Full Album a poslechneme si z něho písničku Good Morning, kde je ve sborech ke slyšení i zpěvačka Leticia Sherry. Už jsme ji taky ve vychytávkách poslouchali.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Třetí čtvrtina dnešního pořadu bude o něco akustičtější a stylově docela rozmáchlá a přispívá k tomu i vyšší počet muzikantů souboru De Boer sur le Zang. Už to samotné jméno je docela neobvyklé. Doslova znamená stojící na zinku. Údajně má původ v jednom z prvních vystoupení, kdy jejich akordeonista hrál stojíce na barovém pultu. Jeho tradiční materiál býval v minulosti právě zinek. Souvislosti jsou ale širší, protože právě barové pulty sloužily ve Francii v minulosti i k přednášení básní a politických projevů a podobný termín použil kdysi v jedné své básni i slavný francouzský básník Jacques Prévert. De Boer sur le Zang začali v zásadě jako studentská kapela v roce 1996 a hudebně to byl opravdu česky řečeno myšmaš, to jest francouzská a také irská lidová hudba, rock, klezmer, dance music hall, cikánský jazz, tango, waltz a dalo by se pokračovat. Ruku v ruce s tím jde i nástrojové obsazení s akordeonem, xylofonem, trubkou, mandolínou, klarinetem, houslemi, kontrabasem, banjem a tak.

dále. Prostě podle potřeby. Začínali na ulicích a v barech a časem se zařadili zhruba ke kapelám podobného typu, jako byli třeba Garçon Boucher, La Rue Quétanou nebo Les Ogres de Barbac. Když se dočítám, že už tehdy přeskakovali takovým Louis Attaque, Ted Wright nebo Rashidu Tahovi, tak je jasné, že se o nich brzy vědělo. Výrazněji na sebe upozorňují už prvním albem v roce 1999, ale snad nebude vadit, když ve výběru začnu až čtvrtým albem v pořadí, které vyšlo pod názvem Des Anges de Mouton. Vybral jsem z něj skladbu Comme un ange.

The Blue Sur Le Zang ze čtvrtého alba z roku 2004. Své pozice získané už prvními alby před dvěma desítkami let si dlouhodobě drží, a to bez pochyby i díky častému koncertování. Už v roce 2006 vyprodali pařížskou Olympii, ale často vystupují i v zahraničí. Pokud vím, tak na rozdíl například od Ruska u nás se zatím nestavili. Tahle muzika je hlavně o radosti z hraní a fungovat to musí i po té lidské stránce. Takže vlastně ani nepřekvapí, že v tomto početném souboru vydrželi skoro 20 let bez personálních změn. Další dnešní písničku jsem vybral z trochu rockovějšího alba Promes z roku 2005. Jmenuje se La Pantomime a jde o dost upravenou verzi stejnojmenné písničky z jejich první velké desky.

Debour sul Zang si hodně oblíbili i texty Borise Viana a třeba už v roce 2011 natočili speciální album, kde zhudebnili jeho dětskou abecedu. No a vrátili se k němu i na poslední kolekci z roku 2019, která se přímo jmenuje Vian podle Debour sur Zang. Tady jsou ale i písničky, které už před nimi vymysleli na Vianovi texty jiní, třeba Serge Gainsbourg nebo Jimmy Walter. Já se ale vrátím trochu zpět do roku 2011 k albu La Fuite en Avant, ze kterého jsem vybral Oublie-moi.

Stále posloucháte francouzské vychytávky a vrátíme se v nich zase k rokovějšímu zvuku. Skupina Daisy Box je z dnešní čtyřky ve Francii jméno asi nejméně známé. Ještě pod názvem Daisy ji na jedné pařížské univerzitě dali dohromady bratři Nicolasové, zpěvák a kytarista Olivier a bubeník Sam. Dvojice se stala triem, když se přidala Olivierova přítelkyně Annelise Pernod, která se stala zpívající baskytaristkou. Jako prvotní hudební inspirace padá obvykle jméno Pixies. První koncerty v roce 1995 už absolvují jako kvartet, když je doplňuje nejprve kytarista Olivier Nuk, který je ale spíš dobrým žurnalistou, a tak definitivně tento post zaujímá Leonardo Vasco. Vše se dobře rozjíždí a Daisy přeskakují třeba britským Ecobelly nebo domácím hvězdám Andošín. Pod původním názvem natáčejí ale jen jedno privátní minialbum a v roce 2001 mění své jméno na Daisy Box. Brzy následuje v Londýně natočené a velice úspěšné první album Organic, z něhož si poslechneme písničku s názvem 45 minut. Byl to zároveň i jejich první single.

V roce 2005 se Daisy Box představují s poněkud temnějším druhým albem Diagnostic. Producentem byl Angličan Steve Lyon, známý třeba spoluprací s Depeche Mode či Cure. Nahrávalo se v Itálii, mixovalo v jižní Francii a doladilo na Abbey Road. Během navazujících koncertů ale druhý kytarista oznamuje odchod a Daisy Box jsou zpátky původním triem. I z této desky jsem jednu ukázku vybral. In Segonda Place.

Daisy Box opět pouze v tříčlenné sestavě pak ještě natočili třetí a poslední album Polyester, které vyšlo v roce 2008. Kolem roku 2009 se stopy po kapele ztrácejí. Kytarista Olivier Nicolas pak spolupracuje na celkem zajímavých nahrávkách zpěvačky HKO. No a bývalá zpěvačka Annelise Pernod se stará spíš o svůj web věnovaný pozdnímu rodičovství a napsala na tohle téma i docela úspěšnou knížku. Z toho posledního alba tady teď mám skladbu titulní Polyester.

Třetí písničkou od skupiny Daisy Box jsme dnešní plán naplnili, ale tu zbývající chvilku samozřejmě využijeme a z frankofonní hudební scény si něco přidáme. Bude to poněkud komerčnější záležitost, ale myslím, že povedená. A bude to výsledek práce rodáka z francouzského Nice, který používá pseudonym The Averner. Jinak se ale jmenuje Tristan Cazara, ročník 1987. A v zásadě o něm můžeme mluvit jako o producentovi v oblasti Deep House či obecněji elektronické muziky. Už v roce 2014 se mu povedl celkem husarský kousek s remixem jedné písně zpěvačky Phoebe Kilder a její skupiny The Short Straws. Její původní název The Fade Outline taky lehce pozměnil a nejen ve Francii, ale hlavně v Německu to byl obrovský hit. Výborně dopadlo i jeho první album The Wanderings of the Averner z roku 2015, které následně obdrželo prestižní francouzskou cenu Le Victoire de la Musique v elektrotanečním žánru. Druhé album s názvem Heaven vyšlo v loni. The Avener často spolupracuje s různými vokalisty a v případě ukázky, kterou jsem vybral, je to například norská zpěvačka Anne Brun. Jmenuje se To Let Myself Go a pochází z prvního alba. To je pro dnešek všechno a snad jen tradičně připomenu, že již odvysílané pořady jsou vám k dispozici na webu našeho rádia, podobně i playlisty. Naslyšenou za týden se těší František Vich.